o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Pravice o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

zabývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jartále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

0: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
0: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo,
1: to? To já nevím, od kdy vy myslíte?
0: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
0: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, no, že to bylo tenkrát s tam spolu, jak jsme to...
0: Debak, to je díl už.
1: Jo.
0: Jo, to už je díl.
1: No, vidíte,
0: to
1: už... já už vím, kdy to bylo.
0: No.
1: Já vám to připomenu.
0: No.
1: Karty.
0: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
0: Nevěl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
0: No já taky ne, nebo...
1: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
0: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
0: Je, u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím,
0: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
0: Jo, jo, já už právě vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
0: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
0: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
0: Jo, taky dvojčata?
2: No,
0: to vlastně víno, co to
1: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
0: Prosím vás, a trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
1: Když jsem se oženil...
0: No jo, to je pravda, no, no.
1: Ale manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady... Podku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, ano, ano. To je tady s tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný mojí známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto no, ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anča Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
1: No, teď jsem si ji vzal.
0: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Janči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý,
0: no?
1: Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
0: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: Pro pána krále jaký jedno zás?
0: Tady to leví, vířej.
1: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, že to jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Jo, takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
1: Je to jasné.
0: No, já už myslím.
1: No, já jsem se lek, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jako, že v obě dvě, že si jsou podobní, no, jedno, já rozumím.
1: Tak,
0: no, to, no. Já jsem si...
1: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se. Ne. Trochu spěchám.
0: No, jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
1: Ty jsou si ale podobný, víte?
0: No, jo, jsou úžasní. Tak naschledanou teda. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: biografu zhasly. Na plátně se odehrává následující napínavý děj. Mr. Gibson se neočekávaně vrací z cest.
1: Hello, Jean. Byla Maud stále doma?
2: Ano, pane.
1: Nebyl u ní nikdo v ložnici?
2: Ne, pane.
1: Opravdu u ní nikdo nebyl, Jean?
2: Opravdu ne, pane.
1: Je dobře, Jean. Děkuji vám.
2: Prosím, pane.
0: V první řadě parketu potřásá hlavou paní Stavrčová. Hergot, paní, to je gentleman, co? A paní Tejdlcirková jí odpovídá.
1: To by tak bylo něco pro Petrkukovou. Takovýho by ona potřebovala. To by se u ní dveře netrhly. Jenže on Petrkuk není hol žádnej gentleman, on je to pořádnej muskej a hned dělá kravál a či jsou tyhle kšandy a kdo to tady nechal tu pixlu se šňupcem a hned to řeže hlava nehlava.
0: Paní Stavrčová mávla rukou. Ona s ním nevydrží, paní, uvidíte, že nevydrží. Takhle s gentlemanem, jo, s gentlemanem, to by ještě vydržel, ale s pořádným mužským ne. Uvidíte, že ty dva půjdou určitě od sebe. Přišla přestávka a rozsvítilo se. Dámy se rozhlížejí a kdo za nimi nesedí, jako dotyčná, pomlouvaná paní Petrkuková. Cvaká zuby, ale přemáhá se.
3: Ježiši, to je náhoda, paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. A zrovna dnes ráno jsem si dámy na vás vzpomínala. To vám mi přišel za dveře takovej rošťák se dvouma šufťandama. On hrál na housle, ta jedna pískala na klárinet a druhá vybírala. Moc dojemně hráli, ale to víte, taková verbež. Hnala jsem to od dveří pryč. A když jsem tak ty dvě běhny viděla, hned jsem si pomyslela, co pak asi dělají paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. Oni taky tak rádi zpívají.
0: Dámy synaly, ale opanovali se.
1: No ne, odpovídá paní Stavrčová. To je ale opravdu náhoda, jako by jsme si vás byli přivolali, paní Petrkuková. Zrovna když jsme šli do biografu, byla řeč o vás. To vám jsme u toho kopce podle rajský zahrady viděli takovou herku. No samý žebro, že bylo krzní vidět. A vůz měla chudák naloženej. A tak těžce to táhla do toho kopce, kočí jí třískal hlava nehlava. Jářku, když tak tu herku vidím, co pak asi dělá paní Petrkuková? Jestli pak i ten její ještě pořád tak řeže?
0: Opět zhasli, ale v biografu byl ruch. Bylo nutno znovu rozsvítit a všechny tři dámy vyvést. Pak teprve se hrálo dále Mr. Gibson, Jean a Maud. Před soudem pro přestupky dostali paní Tejdlcirková, paní Stavrčová i paní Petrkuková každá pokutu pro urážku na cti. Inu, co má být? Vzpomněli si na sebe.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej, a nebo ty ses trochu bál.

0: balená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu!
2: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
3: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi!

se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane.

smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryčna dřevěná. Na ní leží Johnny Keppel terváč, co serval a nenáš.

dostavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v tý starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Čány, že to bude naposled.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy Bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy Bére. Zvopátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zase jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vena 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s klinem. Hledli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejvyšší. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bear.

0: Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je

0: kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nárožný. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancour? Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sanco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš ráno. Dbát lásky. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň.
2: Mám hračky, no. Dbát lásky se sísi a přišel jsem z matky duši. Duši nám přišli se sa zůbe cistina. Ještě jednou. Dba lásky strašný si a přiši, jak sama z matky duší, když nám přiši si svatří nezíc a odštěpili s tým za nic.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dbát lásky.
1: Dbát lásky. Zatracená práce.
2: Ne, skrývá
1: prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Doprava, tam je promu duši, já si prasklou duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak sama z matku duši?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, z matky jako chaos,
1: to
2: chaos,
1: sama
2: chaos.
1: Matka duší, chaos, chaos, chaos!
2: Duši, my dáme si
1: duš
2: šípe.
1: Nemáme.
2: Ne, duši, jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola.
2: My dáme si šípe. Máš
1: to, to.
2: Ošek,
1: hola,
2: tasí.
1: Hasí.
2: Tasí.
1: Hoří.
2: Tasí.
1: Tasí.
2: Set meči.
1: Set meči.
2: Moment.
1: Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: A to je jedno!
2: No je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny! Když nám
2: již
1: mizí
2: láska
1: k
2: Simenina!
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte chymenina.
2: Já se držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko tady při sexe jako šranky.
1: Já bych.
2: To chci vrátit.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte chymenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. To je španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Kocholu už se nečte k soksovou. Já se držím textu.
1: Ale ty
3: ti to musíš jít až do školy, až se to píše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatorista? Na koho, na koho, na mě, na zaměstnance?
3: No já tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Nás všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to nechci říkat, protože to říkáš ty. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Netručuj!
1: Na Václaváku trafiku.
2: Můj slavý duch se tam žel. Řekni to těm lidem! Můj slavý duch se
4: kamažel. Jo, otravuj.
1: Můj slavý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Zufler povatenej.
2: Víš, než jsem vás
1: zavřil. Já vím. Víš, než ty milence. A jsem vázán odstudíkem. Odstudíkem.
2: Odstudíkem. Ať jsem z žalostí. Mlč. Ať jsem z žalostí.
1: Ať
2: bojí s protivníkem.
1: Odevzdám
2: čistou. Mlč. Mlč si říkám. Odevzdám. Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev. Jak jsem mě udržel. Jak jsem udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto lík nedbalostí. Set. Ty hraješ.
3: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě.
3: Pomstě.
2: Bez milosti.
3: Bez milosti. Na jej.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

Bezruč zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank,

než jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na okloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.
2: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
3: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V Česku roste zájem o pronájem hospodářských zvířat. Oblíbené jsou hlavně ovce, a to především teď na jaře, kdy vyrazila tráva. V nepřístupném terénu totiž dokážou strčit do kapsy sekačky i křovinořezy. Zájem o ně mají města i obce, chráněné krajinné oblasti nebo spolky. Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic. K odhalení problému přitom stačí jednoduchý test. Sáhnutí do výfuku. Pokud se na prstech objeví saze, auto nemá funkční filtr pevných částic. Na programu Středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. O programu blíže krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
2: Náš program konceptujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve Středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady Galerie Středočeského kraje.
1: Luděk Savana Urbánek má informace o nových radarech.
3: Od přelomu dubna a května Orlová zaznamenává rychlost řidičů na dalších dvou lokalitách. Vedení města pořídilo v té době dva nové informativní radary a obratem je umístilo do ulic. Jeden ukazatel rychlosti slouží v ulici v Zimném dole, v blízkosti zastávky Orlová Lazy pod lesí, a druhý je v ulici Zátiší. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec jedna skvělá zpráva ze včerejška a z mistrovství světa v hokeji. Naši borci porazili ve čtvrtém utkání Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek. Hokejem končíme zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Whisky Rivola, ta největší klasika ze všech klasik, bedna od whisky. Tak vy, kdybyste se po ránu dnes toho 21. května chtěli nějakým způsobem zúčastnit nějakého kopu do něčeho, tak si vemte pevnou obuv, abyste náhodou nedopadli třeba se skopnutým palcem, ale myslím si, že tohle můžeme opomenout.
1: Však to říkal Křemílek a Vochomůrka. Ten má okované boty. Takový už lecos zmůže. Tak samozřejmě, tak kdo má okované boty, tak na něj pozor. Přejeme vám pěkné ráno. Je čtvrtek, 21. května, svůj svátek slaví Monika. A Monika je za mě tady dost jako oblíbené jméno a dost rozšířené. Dostaneme se k němu po 6:30, kdy vám řekneme, kolik těch Monik v Česku máme a kolikrát byste dneska měli gratulovat a kolik těch kytek nakoupit.
0: No, kolikrát budete gratulovat, záleží, kolik Monik ve svém okolí máte.
1: No, právě. Ano. A dneska to bude asi drahé, bych řekla.
0: Tak pokud jste, pánové, skromnější a máte jednu Moniku, tak se vám to neprodraží jako určitě, kteří méně skromné jsou nebo skromní jsou a mají třeba těch Monik 5 ve svém.
1: Třeba
0: okolí.
1: Vladimír, jo? Tady má ještě víc, nepočítaně, takže Vládě dneska sahne hluboko do kapsy. Přejeme vám ještě jednou pěkné vstávání do toho čtvrtého pracovního dne. Uf, už se ten týden konečně láme, konečně končí, konečně se blíží ke svému závěru, tak vykročte pravou.
0: Teď už jdeme na muziku, po dvou písničkách se podíváme na silnice a také naťukneme počasí aktuálně na ten dnešní den.
1: No ale na silnici se vydáme už teď s Mirkem Hofmanem.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než přátelství.

0: Dobré ráno, přátelé, je 6 hodin a 15 minut, tak se mrkneme na to, jak to vypadá na silnicích. Komplikace čekejte, zejména tedy na D1 ve směru na Brno od 176. kilometru. Začínají kolony, levý pruh kolem Kývalky, zatím aktuálně vypadá na 20 minut.
1: No a jak to vypadá aktuálně v tuto chvíli na našich meteorologických stanicích? Největší teplo na území České republiky je kolem 12 stupňů, my to upřesníme v podrobnějších informacích o počasí. A líbí se mi, jak ty teploty mají vzrůstající tendenci, každým dnem nám o nějaký stupínek povyskočí. Takže dnes maxima 18 až 23.
0: No to je nádherná. To je nádherná. Čeká nás opravdu další krásný den, tak věříme, že si ho budete užívat. Třeba i s Country Radiem.
1: A nebo motivace v podání další písničky v podání Jitky Vrbové. Jen ty má sázelo. Teploty, které doslova vybízejí k tomu, abyste vyrazili někam do přírody.
0: Jako třeba se vykoupat?
1: Třeba se vykoupat během dne.
0: No tak

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 20 minut, to znamená za 10 minut půl sedmé, tak se podíváme na počasí, kdy pak nám to sluníčko vyšlo, bylo to v 6... Ale no tak, ale teď tě.
2: Uber jak hodinu, to teda Uber je? Jednu hodinu.
1: Dobře, Uberu, ano, jo, takže 5 hodin a 7 minut a sluníčko nám bude zapadat ve 20 hodin a 47 minut.
2: U číslovek ještě zůstaneme, protože tu máme rekordní.
1: Já už ne.
2: Já to beru za tebe. Rekordní teploty naměřené v Klementinu 3,2, tedy nejchladněji bylo v roce 1965. Pro změnu v roce 1932 se přehouply teploty přes 30, konkrétně 31,4 stupně Celsia.
1: Přes 30, jo?
2: Tropika.
1: Jo, já myslím přes nějakou holku. přehoupli se.
2: Ano, přehoupli se v roce 1932 přes 31,4 stupně Celsia bez rozdílu věku.
1: No, tak to je krásný. Vem si, že by někdo měřil 1,50 m, bylo mu 30 a někdo 1,80 m a všichni by byli přehoupnutý.
2: No, ale nahoře by byla větší zima, že?
1: Tak jdeme na ty teploty, které jsou teď venku. Tak vězte, že vůbec nejvyšší teplota je teďka v Kobylí a tam mají až 18 stupňů Celsia. Takže zdravíme do Jihomoravského kraje, tam si teda můžete pískat, jo? Tam můžete normálně v tílku, normálně v kraťáskách. Jo, ty nejsi Moravskoslezský kraj. No ale jinak počítejte s tím, že průměrem teploty 11 stupňů v tuto chvíli.
2: Má být oblačno až polojasno ráno a večer místy skoro jasno a teploty 18 až 23, pak když se pohybujete v 1000 metrech na horách, tak se tepleji oblečte, protože tam bude 14, myslím, stupňů Celsia.
1: Dobře, mrkneme se i na pátek, protože pátek bude polojasný až jasný, tak počítejte s teplotami mezi 21 až 25 stupní.
2: Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se na stojí, ale o svatém Jáně asi za vodu čbáně. Tak to je jedna z univerzálních pramstek.
1: Čbáně, ano. Jo. Tak já si dám taky nějakou pěknou. V máji vlhko chladno, bude vína na dno.
2: Tak my jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia. Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.
1: Dobré ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, posloucháte Country Radio, kde se od nás dozvíte, jak pak to vypadá s vlakovými výlukami. Aktuálně jsou platné na trasách Frýdek místech Vratimov, Radnice, Chrásť u Plzně a nebo Tachov Bělá nad Radbůzou. Máme tady i informace, které se týkají toho, jak to vypadá aktuálně na silnicích, tak pozor si dávejte primárně na trase Liberec-Turnov, je to 35, za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou, zhruba na 37. kilometru stojí auto, vybočuje se tam docela prudce, je to za zatáčkou, tak dávejte pozor. Jinak stále přetrvává komplikace na D1 ve směru na Brno. Od 176. kilometru tam začíná kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidíme.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Agri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období. Čelí sílící konkurenci internetových tržišť. Proto propouští 850 zaměstnanců. Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v peklo. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Mohou být extrémně nebezpečné pro zdraví lidí. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou atakovat tropických 30 stupňů. A jaké bude počasí u nás? Oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se budou lokálně vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 5 minut po 6:30 se jdeme podívat na Moniky, což jsou dámy, které mají dneska svátek. Jde o ženské křestní jméno, které se pojí hned se třemi možnými teoriemi výkladu. Původ jména může být v řeckém slově monos, to by se potom Monika překládala jako sama nebo osamělá holčina. Další výklad spojuje jméno s latinským slovem monere, tak to znamená, že to je nějaká poradkyně. A existuje i výklad, který jméno Monika překládá z fenické jazyka jako bohyně, tak si vyberte, je to jedinečná rádkyně a také bohyně. Prostě těchto holek v Česku běhá zhruba 63 tisíc.
2: Tak všechno nejlepší přejeme také Monám. Ano, Mona je jméno, které dnešního dne v kalendáři pochází ze staré angličtiny a znamená urozená ušlechtilá paní. Jde o variantu jména Monika. No a když k tomu ještě přidáme příjmení Líza, Mona, jo, tak tu máme Monu Lízu.
1: Jo, no tak to je úplně jiná úplně tato paní, jo. Podíváme se i do světa, protože OSN vyhlásilo dnešní den jako Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj.
2: Mezitím také máme Mezinárodní den čaje. Cílem Mezinárodního dne čaje je zvýšit povědomí o dlouhé historii a hlubokém kulturním a ekonomickém významu čaje, a to na celém světě.
1: No a myslivecký kalendář nám ještě říká, že dneska máme přihlásit lovecké psy ke zkouškám. Tak. Já asi svého pejska nebudu přihlašovat, já myslím, že on je rád, že zůstane a že si sedne.
2: Ano, a že si následně lehne, chtěl by být tvůj pejsek. No, to se výhradně samozřejmě týká myslivců a hlavně těch, kteří máte pejsky.
1: No, ale lovecké ideálně. Ale
2: lovecké ideálně, přesně tak. Gumička do vlasů, to už je téma pro kapelu Crossband na vysílání Country Rádia.
1: No tak ta se určitě po ránu hodí, zejména těm, co mají delší vlas, že ježiš to vždycky tak tahalo, já si vždycky pamatuju to ranní česání.
2: Já si to nepamatuju, gumičky teda neznám.
1: Ne? Jak to?

0: 6 hodin 43 minuty začínáme dopravní šlamastikou, která je na D7, konkrétně u Buštěhradu. Z Chomutova do Prahy u nájezdu z Kladna na 6,5 kilometru došlo ke střetu nákladního auta s vozem osobním. Kolona začíná už na 9. No a počítejte se zdržením zhruba kolem 10 minut.
1: Tak v tuto chvíli se podíváme i na to, jak to vypadá venku. Pokud se bojíte otevřít okno, nebojte se, otevřete ho, nadechněte se čerstvého vzduchu. Tedy pokud nebydlíte u nějaké čtyřproudové silnice, tak nadechněte se, nasajte prostě ten krásný teplý vzduch a mrkněte se na to, jak už nás probouzí sluníčko svými paprsky, neboť už je skoro 2 hodiny na nohou. Tak venku jsou teploty kolem 12 stupňů v tuto chvíli.
0: Teď už muzika v našem vysílání. Vlasta Rédl v té nejbližší chvíli čeká nás jeho píseň Letiště. No a vás, někoho z vás, našich posluchačů, čeká následné probouzení.
1: No a z Letiště my se totiž vydáme za chviličku na nádraží. Proč? To se dozvíte z probouzecí písně na Country Rádiu.

0: vaření na Country Rádiu.
1: Tak se tedy z toho letiště přesouváme na jedno prázdný nádraží, a to z jednoho prostého důvodu. Je to název písničky od Michala Tučného, kterou si právě budeme hrát. Hned jak se dovoláme, a my si držíme palce, vy nám taky určitě držíte palce, aby se nám to povedlo.
2: Hlavně držíme palce tomu volanému, protože má tady krásné přání. Velmi milé, s krásným podpisem Olísek.
1: No, tak málo kdy tady máme jako ošklivé přání.
2: No, je to pravda, já jsem chtěl samozřejmě říct, že veškerá tato přání jsou krásná, která posíláte v rámci naší pravidelné rubriky Písnička k probouzení.
1: Tam jako málo kdy to začíná. Ty lumpe, chci tě probudit, protože ty.
2: Ano. Ty jsi mě probudil minule, že jo, nechtěně. A teď je to teda na mě. A využiju k tomu Country Rádio, aby se tak stalo, a pomsta bude sladká.
3: No. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak vás zdravíme z Country Rádia. Vy jste nějaká rozjetá, někde rozběhnutá?
3: Jsi v práci.
1: Vy jste v práci, máte toho hodně takhle po ránu?
3: Dá se to, pohodě.
1: Jo, tak jste si našla chvilku, to jsme moc rádi. Tak vás moc zdravíme, přejeme vám hezké ráno. Hadejte, proč vám voláme?
3: No, mám dneska svátek,
1: Máte dneska svátek.
2: Vy možná tušíte, kdo na vás myslí s krásným přáním, které zní: milá manželko, drahá maminko, dneska slavíš svůj svátek a my ti děkujeme za to, že jsi, i když víme, že to s námi není jednoduché.
1: Máme tě moc rádi, užij si dnešní den a na zlepšenou v práci ti posíláme prázdné nádraží, tvůj drahý a synáček Olísek.
3: Děkuji strašně moc.
2: No, není záč, užijte si svátek, my vás nebudeme zdržovat od pracovního procesu, ale tuhle tu písničku si určitě užijte, protože je speciálně pro vás.
3: Ano, děkuji.
1: Tak prima den a všechno nejlepší.
3: Děkuji moc.
1: Naslyšenou.
2: Se daří, naslyšenou. Milá paní, vidíš, už takhle po ránu pracovat.
1: Podívej se, to už je hodně dlouho na nohou, jak byla.
2: Rozjetá, ano.

0: Dovolám se Queen of Skull. Teď už nás čeká Petr Kocman, Crazy Man, a to se blížíme k hodině 7.
1: No, protože v 7 hodin už tady budou zprávy a počasí a pak se přehoupneme do další hodiny, kdy nás čekají Hop Tropáci a písnička Betty.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje v 6 hodin 54 minut Kačka s Vláďou.
1: No a pokud jste se teď probudili, pokud se teď říkáte, ježiš, co je to za den, ježiš, co se dneska bude dít, tak je čtvrtek, 21. května. Na koleno.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. S následky mrazů se potýkají majitelé sadů. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Letos si za dovolenou v tradičních středomořských destinacích připlatíme v průměru 1000 korun na osobu. Rodina se dvěma dětmi tak musí počítat se zdražením zhruba o 4000. Někteří Češi zahraničí podle průzkumu vynechají a rozjedou se po krajině Česka. O dalším senior taxi teď Luděk Savna Urbánek.
2: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad zavedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk Savna Urbánek, Znojmo.
1: Policisté vyrazili do ulic a rozdávali pokuty.
3: Pražská policie se během víkendu pustila do rozsáhlé kontrolní akce, při které strážníci zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku, při kterých uložili pokuty dohromady za 164 tisíc korun. Při kontrolní akci bylo zadrženo celkem 14 osob v celostátním pátrání, 7 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dalších 6 také pod vlivem drog. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Historický úspěch je na světě. Karviná na neutrální půdě v hradecké Malšovické aréně otočila finále s Jabloncem a poprvé ve své historii slaví zisk domácího poháru. Svěřenci trenéra Marka Jarolíma ovládli MOL Cup po vítězství 3-1. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Je krásné, když v písničkách skončí takhle razantně, ano, osudem M. Tak, to bylo téma pro kapelu Hoptrop, písničku Betty. Ta nám dohrála, Hoptropáci dospívali v 7 hodin a 5 minut a to všechno 21. května ve čtvrtek.
1: No a to si myslím, že čtvrtek je docela jako pěkný den, že zejména pro všechny fanoušky hokeje, protože včera Česko-Itálie 3-1, vyhráli jsme nad Itálií.
0: Ano.
1: Takže no, to byl, myslím si, že velký triumf a z toho se můžeme radovat nejenom dneska, ale ještě několik dalších dní, protože teď je nějaká pauzička, že u nás. Hraje se až v sobotu, myslím, že se Slovenskem, že hrajeme.
0: No, to bude velmi napínavé, samozřejmě jsme očekávali, že na tou Itálii zvítězíme rapidně vyšším rozdílem, ale prostě byli dobří a hlavně ten jejich brankář prostě si zaslouží opravdu obě.

0: ovšem pro nás je podstatné, že jsme získali 3 vítězství právě ve skupině, ve které naši hráči hrají, což je skupina B.
1: No a teď bude trošku odpočinek, jo, a v sobotu se zase můžeme těšit na nějaké pěkné, rychlé střílení puku, a to bude jenom takový to, jak vždycky ta hokejka udělala, vždycky to.
0: No,
1: a vždycky takhle, a ty si říkáš, kde je ten puk, kde je ten puk? A ty teď hledáš, lítáš očima po té obrazovce, zejména pokud máš teď velikou obrazovku, jo, protože na to chceš dobře vidět,
0: no to vlastně
1: tak prostě
0: pravda.
1: Tou hlavou otáčíš, pak máš úplně jako bolesti krku. No prostě to všechno nás čeká zase v sobotu, tak teď si odpočívejte pěkně s takovým tím krunýřem na krku. Jo?
0: No, pokud máte větší obrazovku, doporučujeme se dívat z větší vzdálenosti, protože pak si tu hlavu nemusíte zase až tak vykloubit.
1: Sedíte si na zahradu, otevřete si okna.
0: Nebo k sousedům třeba ob barák a tak dále. Záleží na velikosti obrazovky. Výhodou je, že k vysílání Country Rádia žádnou televizi nepotřebujete, protože tady mít stačí mít tady nastražené uši a vychutnat si krásnou muziku, kterou vám v rámci našeho vysílání nabízíme.
1: No jasně, to stačí být třeba u sebe jenom telefon, že v něm ano. Staženou aplikaci Country Rádia a můžete nás poslouchat skrze tu aplikaci prakticky úplně kdekoliv, nebo můžete mít rádio v dabu, nebo prostě obyčejné rádio, nebo taky klidně nás můžete poslouchat přes počítač.
0: No, a nebo u sousedů z otevřeného okna, že?

0: it fine, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, I Walk the Line ve vysílání Country Rádia. Tak už je skoro 7:45, je čas podívat se na silnice a také na počasí.
2: Ano, samozřejmě, co se týká toho počasí, děkuju, že jsi mi to nadhodila, tak se dívám na mapu České republiky, co se týká dešťových srážek, tak zatím aktuálně vidíme, že nám prší v jihozápadních Čechách a samozřejmě také na Moravě, respektive v Moravskoslezském kraji. No a teploty v rámci České republiky jsou v tuto chvíli mezi 10 a 12 stupni.
1: No to je nádhera. Taková velká nádhera to rozhodně není, ale na D7 z Chomutova do Prahy, 6,5 km, je to u nájezdu z Kladna, tak tam vrazilo osobní auto, se srazilo s nákladním. To osobní je u středových
2: svodidel.
1: Jsem ho nemohla najít to správné slovo, děkuju. Takže osobní auto u středových svodidel a to nákladní je napravo, takže projíždí se středem a není to úplně přehledná situace, tak určitě zvolněte.
2: Ano, tak na silnicích to romantické není, ale bez pochyby je to romantické v rámci jízdy králu. Tuhle tu píseň nám připravili Hana a Petr Ulrichovi.
1: Za chvilku už data v datech. Hezké ráno.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Máme 21. května, je čtvrtek, to znamená, že právě dnes tomu je 102 roky od chvíle, kdy redaktor Národních listů Richard Durdil poprvé použil slovo rozhlas.
2: Novida.
1: To jsou věci. Tak se jdeme podívat na to, kdo dneska slaví narozeniny.
2: Ano, a my zase použijeme výraz country radio, protože data v datech posloucháte právě na této stanici.
1: Nebo country rozhlas.
2: Nebo country, to zní velmi trošku archaický, trošku, ale to nevadí. Důležité jsou informace, které pro vás máme. V roce 1942 se narodil Ivo Viktor, bývalý československý fotbalista, dnes již legendární fotbalový brankář a současný trenér. No a samozřejmě zcela oprávněně dostal ocenění v rámci medaile za zásluhy.
1: Rok 1943 byl rokem, kdy se narodil zpěvák Miki Volek, známý též jako Miki, rodným jménem Vítězslav Michal Volek, český rock'n'rollový zpěvák, kytarista, pianista, skladatel a také showman, přezdívaný král českého rock'n'rollu.
2: V roce 1974, a to máme dalšího sportovce, už jsme tu měli Ivo Viktora, se narodil Martin Doktor, rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996.
1: Míříme do světa do roku 1527, tehdy se narodil španělský král z dynastie Habsburků Filip II.
2: V roce 1996 zemřela herečka a zpěvačka Ljuba Hermanová, která samozřejmě také zpívala v osvobozeném divadle s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem.
1: Rok 2012 byl rokem, kdy nás opustil divadelní a skvělý režisér a také herec Stanislav Remonda. Mezi jeho děti patří Teodora Remondová, Tatiana Remondová, Sabina Remondová a taky David Remonda.
2: A to je všechno?
1: No, to je všechno. Jo, to stačí, ne? Čtyři děti,
2: přesně tak. Dostáváme se do světa. V roce 1964 zemřel James Frank, německý fyzik a nositel Nobelovy ceny.
1: Tolik dnešní data v datech.

pospíš, lásko má. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Jim Beam. S Country rádiem na cestách.
1: Za 7:58, tak hezký čtvrtek přejeme. Mrkneme se do Prahy a taky na silnice. Z důvodu údržby tramvajové trati dojde od zítřka, to znamená od 22. května, k přerušení provozu tramvají v úseku Štrosmajerovo náměstí na břeží Kapitána Jaroše. Týká se pouze tohoto úseku a tahle ta výluka potrvá pouze přes víkend do neděle zhruba do půlnoci. Co se děje na kolejích, víme také. Veselý nad Lužnicí Třeboň, tak tady aktuálně vlaky nejezdí, stejně jako na trase Radnice, Chrásť u Plzně nebo Olomouc Šternberg. Platí tam pro dnešní den polodenní výluky platné od 8 do 16 hodiny. Na D7 na 6. kilometru ve směru na Prahu máme dopravní nehodu. Bouralo se také na Pražském okruhu na exitu 16 na výjezdu ve směru na D7. Máme tam dopravní kolizi nákladního vozidla. Tolik doprava na Country rádiu, kdyby něco, jsme tu pro vás, tak neváhejte volat 210 323 333. Hezké ráno, teď právě a počasí.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
3: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Nitri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mladoboleslavská automobilka ve Švýcarsku tento týden představila svůj nejdostupnější a nejmenší elektrický model Epic. Má dojezd až 440 km na jedno nabití. V den, kdy v Plzni padlo poslední kasíno, vybral krajský sněm ANO jako kandidátku do Senátu na Tachovsku a Chebsku Sandru Soukeník. Její manžel Leon přitom více než dvě dekády patřil k hlavním tvářím tuzemského hazardu. Například v Rozvadově vybudoval největší kasíno ve střední Evropě. Kvůli námitkám proti plánovanému lomu na těžbu živce na Tachovsku se bude konat veřejné projednávání. To ale má proběhnout pouze v online formě. S tímto způsobem mají některé obce v okolí plánovaného lomu problém. Stěžují si na změnu oproti předchozím schůzkám nebo na diskriminaci méně technicky zdatných lidí. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se budou lokálně vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včerejší dopoledne jsme věnovali otázce, kdy jsme se vás ptali, jestli vstáváte na dovolené brzy, nebo si na dovolené prostě rádi přispíte a třeba více se věnujete těm aktivitám po večere.
2: Ano, těch příspěvků přišlo opravdu nepočítaně. Ahoj děcka, tož rád bych i někdy spal díl, nicméně ranní stání a prostata mi to nedovolí. Hezký den přeje Jirka.
1: Marie napsala, já už dovolenou nemám, ale ráno se ráda dívám, jak vychází sluníčko. Ne tedy každý den, ale nejpozději v 7. Pobudu venku a nechce se mi domů. Teď už jsou rána krásná. No to je jasný. Dneska to už se prostě vstává výrazně lépe s tím sluníčkem, no než za tmy.
2: Líbí se mi, jak jste vtipní naši posluchači. Například Aleš napsal doslova takovou rýmovačku. Raní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče.
1: To je taková klasika, ano. Napsal nám i Štefan. My důchodci vstáváme, kdy se nám zachce. No to jako samozřejmě chápeme, ale jako jak to je na té dovolené. To je to gro, co nás právě zajímá.
2: No a o té dovolené nám napsala Jenka, protože ta na dovolené evidentně je a uspůsobila tomu i svůj režim ranního vstávání. Poslala dokonce i fotku. 6 hodin ráno na Hvaru, to je ten nejlepší čas na koupání a bez splavek někde v tiché zátoce.
1: Ale, ty. No, když tak... si vy tam neděláte nějaký hambár.
2: No ale to je romantika, prostě nuda, pláž, jako nebo plavat jenom
1: Cože?
2: Tak, je prostě...
1: Vladimíre, teď jsi se odhalil.
2: Já jsem se odhalil.
1: Zahal se, nechci se dívat.
2: Ale to bych si u nás na jezeře musel přivstat taky tak těch 6 hodin a to potom jako by stálo za...
1: Jakože ty chodíš takhle třeba, jako když jako fakt jako hodně brzy
2: ano,
1: vstaneš,
2: ano.
1: Tak chodíš jako nahý.
2: Jen tak, abych si šel zaplavat. Ne. Má to své kouzlo. Zkus to někdy, je to báječ.
1: Že tam někdo vyfutí, Vladimíre, budeš mít vostudu prostě.
2: Budu řeknu, že to je fousatá žena, tak záleží na teplotě vody taky hodně.
1: No dobře, tak jo, pryč. 7.36, skoro 37, dáme si Karla Gotta, když ano. Muž se ženou snídá, to bude trošku romantičtější, než tady pohled na Vladimíra.
2: No to chápu.
1: Spoře oděného vody.
2: Ať už snídáte s kýmkoliv sami, s mužem, s ženou, tak vám přejeme dobrou chuť, protože právě v tuto chvíli je úžasný čas k tomu dát si něco dobrého k snědku.
1: Tak dobré chutnání.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

že mě poránil, taky beri jas. Jenže hned si řeknu, hochu, spal si krám, ať neskazíš den.

0: 7 hodin, téměř 44 minut máme aktuální informaci z D5, konkrétně z Prahy do Plzně. Za sjezdem na Králův dvůr stojí auto na 25. kilometru, je v odstavném pruhu, ale pozor, není označeno, tak v tomto místě buďte opravdu opatrní. Jak to vypadá s počasím?
1: No krásně to vypadá, ano. Nádherně, teploty nám stoupají, už jsou prostě průměrně na 13 stupních Celsia a dneska se vyšplhají až na 18 až 23 stupňů. Já myslím, že nás čeká další parádní den.
0: To je krásné. Čeká nás také parádní muzika v podání Lucky Vondráčkové a za chviličku budete hádat někakou tu známou osobu v pořadu Hádej, kdo jsem.
1: Tak se připravte telefonní čísla a také hlavičky.
2: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak my jsme zvědaví, jestli dnes budete mít to štěstí. Zatím se nám nestalo ani jednou, že byste neuhádli tu osobnost, o které si teď pravidelně v rámci všedního dne vždycky kolem 7:45 povídáme. Tak věříme, že tomu nebude jinak ani dnes. Držíme vám palce, jdeme na to.
2: I když všechno jednou poprvé, možná, že se to stane dneska, že prostě někdo nám zavolá a řekne, no tak to je prostě, já nevím, ano. Třeba Marlon Brando a my řekneme, no tak to
1: bohužel, kousek vedle.
2: Kousek
1: je
2: vedle.
1: To, ne, nebudeme prozrazovat. Tak já se ptám, Kačenka odpovídá, 5 otázek, 5 odpovědí. Co jste vystudovala, popřípadě vystudoval?
2: Obor zubní laborantka.
1: Zubní laborantka, aha, takže jste žena.
2: No, překvapivě.
1: No, překvapivě. Ano, zůstala jste u této profese?
2: Nezůstala. Již od dětství jsem se pohybovala kolem divadla, například v dětském baletu Národního divadla. Přes choreografku a jevištní techničku jsem se nakonec dostala k divadelnímu herectví.
1: Takže z toho vyplývá, že jste herečka.
2: No byla jsem, zemřela jsem v roce 2004, ale i dneska mě můžete docela často vídat třeba na televizních obrazovkách.
1: Dobře, mohli jsme vás mimo televizní obrazovky vidět třeba i na divadle?
2: No určitě, jednou z mých významných rolí byla role hejtmanky v Gogolově Revizorovi.
1: A prozradíte nám třeba i nějaký film nebo seriál, ve kterém jsme vás mohli vidět?
2: No tak těch je nepočítaně, tak já nevím, třeba v seriálu Vlak dětství a naděje.
1: Indicie jsou hozeny, samozřejmě otázky jsou zodpovězeny. No a teď už záleží na tom, kdo se k nám dovoláte na telefon 210 323 333.
2: Tak zkusíme, Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Alena.
2: Alenko, zkuste.
3: Já volám na tu soutěž.
1: Ano, voláte dobře.
3: Paní Růžičková.
2: No a křesným jménem?
3: Helena.
2: Helenka Růžičková. To je správná odpověď. To byl správný tip anebo naprosto přesný odhad? Nebo trefa?
3: To byl tip, já jsem věděla, že ona je vystudovaná zubní laborantka.
2: Jo, takže vy už jste od první otázky, už jste jako věděla, tušila.
1: Ano, my
3: ano, prosím.
1: My tam u vás slyšíme nějaké zvuky, asi
3: no,
1: jste...
3: No, já jsem v tramvaji.
1: Jo, takhle.
2: To vy... Řídíte tramvaj, jo, tak to vás nebudeme rušit.
1: Počkejte, to vypadalo jak zubní vrtačka, jo, to znamená, že byste k sobě měli blízko to kvílení.
3: Minule, když jsem uhádla pana Dyka, tak jsem zase byla v autobuse.
2: No tak vidíte, tak vám to v těch dopravních prostředcích je.
1: Vám to přeje štěstí, ano.
2: Je to parádní. Dobře, tak vyhráváte od nás deštník Country Rády a za chvilku Vander do 50. Tak gratulujeme, mějte se pěkně.
3: Děkuju moc.
1: Naschle.
2: Tak dáme si Ruty Šuty Arizona Texas.

0: Eddie Rabbit ve vysílání Country Rádia. Za 5 minut už bude 8, je čas se tedy podívat na další muziku, kterou tu pro vás chystáme.
1: Ano, samozřejmě po zprávách a po počasí s naším Tomášem Adamcem. Tu budeme mít třeba Michala Tučného a píseň Sunday z hodin závaží na to sundáme. Běžte tomu, protože to už bude po 8.
0: No ale ještě předtím Pavel Dobeš, Pražce a také počasí a informace, které se týkají světa a České republiky.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

šandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V Česku roste zájem o pronájem hospodářských zvířat. Oblíbené jsou hlavně ovce, a to především teď na jaře, kdy vyrazila tráva. V nepřístupném terénu totiž dokážou strčit do kapsy sekačky i křovinořezy. Zájem o ně mají města i obce, chráněné krajinné oblasti nebo spolky. Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic. K odhalení problému přitom stačí jednoduchý test. Sáhnutí do výfuku. Pokud se na prstech objeví saze, auto nemá funkční filtr pevných částic. Na programu Středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. O programu blíže krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
2: Náš program konceptujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve Středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady Galerie Středočeského kraje.
1: Luděk Savana Urbánek má informace o nových radarech.
3: Od přelomu dubna a května Orlová zaznamenává rychlost řidičů na dalších dvou lokalitách. Vedení města pořídilo v té době dva nové informativní radary a obratem je umístilo do ulic. Jeden ukazatel rychlosti slouží v ulici v Zimném dole, v blízkosti zastávky Orlová Lazy pod lesí, a druhý je v ulici Zátiší. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec jedna skvělá zpráva ze včerejška a z mistrovství světa v hokeji. Naši borci porazili ve čtvrtém utkání Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek. Hokejem končíme zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Michalem Tučným jsme sundali závaží z hodin, no a tím pádem jsme se ocitli v reálném čase 8 hodin a 7 minut a je tu další vysílací hodina 21. květnového dne. S Kačkou a s Vláďou, hezké ráno.
1: Tak to byly samozřejmě ale staré hodiny, jo? Pokud nás poslouchá někdo, komu je třeba kolem 20, tak vůbec neví, jaké závaží z jakých hodin, protože zná prostě třeba jenom digitálky. Tak Vláďo, vysvětli nám to, co se stane a jak vypadá nějaké závaží na hodinu.
0: Ano, tak pojď. Já jsem odborník přes závaží, přes archaické hodiny. My jsme doma kdysi dávno měli kukačky, tam byly takové řetízky a na těch řetízcích visely.
1: Každá kukačka měla kolem krku závaží.
0: Ne, tam visely takové šišky, jo. Šišky na těch řetízcích a jakmile ty šišky se nenatáhly směrem nahoru, tak ty hodiny se zastavily, protože právě to závaží ty hodiny popohánělo. A kdybychom to závaží sundali, jak to udělal Michal Tučný, tak se prostě čas zastaví.
1: No ale to je někdy dobře. No. Takže jestli chcete zastavit čas, Vládě hodinář vám teď dal návod, sundejte šišky z hodin.
0: Ano. Jo.
1: No. Já se teď koukám na své hodinky, jestli tam mám nějaké šišky, ale já tam žádné šišky nemám, tak já si nemůžu zastavit čas. Ty jsi asi vrchní zastavovatel času.
0: Tak, přesně tak. Pokud nemáte šišky na své časomíře, tak stačí, když vyndáte baterky ze svých chytrých hodin.
1: No, teď je, no, prosím vás, nejsou šišky jako šišky, jo? Šišky na závaží jsou úplně jiné šišky než v lese třeba. No,
0: přesně, těma bychom si moc nezatopili, jako kdybychom hledali ty kovové šišky. Tak dobře, jdeme na muziku. Michal Horák, Sandra Nováková, Hustej Joe. To je nejbližší hudební nabídka v této hodině.
1: Co? To je ale docela zajímavé téma, co?
0: To je zajímavé, to bychom
1: šišky na hodinách
0: mohli použít, ano, přesně tak.
1: Šišky na hodinách, no tak možná, že se vám teďka osvětlili, co to znamená mít šišky nebo závaží na hodinách. Tak ano. Teď už máte jasno a můžete vykročit do čtvrtku 21. května pravou.
2: Vrátila jsem se zrovna domů, vyřízená z práce a k tomu unavená

píše právě mě. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Clearwater Revival, muzika, kterou jste poslouchali, Bad Moon Rising na Country Radio ve 8:45. Tak co pak se děje na silnicích? Tak pokud vyrážíte do Prahy, tak vězte, že na Veronském náměstí v Praze, to jsou, jestli se nepletu, to jsou Petrovice přímo, tak tam je dopravní nehoda dvou osobáků. No a když se podíváme na Pražský okruh, tak na exitu 16 výjezd ve směru na D7 tam boural nákladák, tak i tam si dávejte pozůrek.
1: Samozřejmě o dopravě vás budeme pravidelně v našem vysílání informovat, také vám sdělíme, jaké dnes máme počasí. V předcházejícím vstupu ohledně tedy toho, jak dnes je, jsme se zmiňovali o tom, že teploty už nám na některých místech povyskočily až na 13. Krásně to bude mít tu vzestupnou tendenci a ty teploty by se měly ustálit v maximech na 23.
0: Je to možný.
1: Je to krásný.
0: Je. To je prostě nádhera. Tak těšíme se na krásné teploty kolem té 20, 23, to je ta ideál.
1: Přesně tak. Teď už Rangers a Smutný psaní.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: pod lupou.
1: Přejeme všechno nejlepší Ivo Viktorovi, který právě dnes slaví své narozeniny. Jde o bývalého československého fotbalistu, dnes již legendárního československého fotbalového brankáře a také trenéra.
2: No a také dodatečně všechno nejlepší jeho svátku, protože Ivo slavil v úterý 19. května. Tak si o Ivu Viktorovi něco pojďme říct. V reprezentačním dresu Československé socialistické republiky odehrál v období let 1996 až 1977 63 mezinárodních zápasů, z toho 17 ve funkci kapitána mužstva. Byl brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976 na turnaji v Bělehradě. Tam byl také zvolen nejlepším brankářem. No a v anketě Zlatý míč o nejlepšího evropského fotbalistu roku 1976 byl třetí.
1: Pojďme začít od začátku, kdy začal hrát fotbal závodně. To se psalo rok 1956 a byl jako 14-letý poprvé ve Spartaku Šternberg. V roce 1960 přestoupil do železáren Prostějov a o rok později posílil tým Rudé hvězdy Brno.
2: No a právě tento klub byl v následujícím roce sloučen se Spartakem Brno. Od roku 1963 až do ukončení své aktivní hráčské kariéry působil Viktor v Dukle Praha.
1: Celkem odehrál 318 prvoligových utkání. V roce 1966 poprvé startoval za československý národní tým v přátelském zápase proti Brazílii, a to na známém stadionu Maracana. Zúčastnil se také mistrovství světa 1970 v Mexiku.
2: No a o 7 let později, tedy v roce 1977, po zdravotních problémech ukončil aktivní hráčskou kariéru. Od té doby se fotbalu věnuje jako trenér. No a roku 2009 získal cenu Václava Jíry.
1: V roce 2012 mu prezident České republiky Václav Klaus udělil medaili za zásluhy.
2: Tolik legendární fotbalista, brankář Ivo Viktor v pořadu pod lupou.
1: Tak přejeme všechno nejlepší.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno v 8.28, tak co pak se děje na vlakových kolejích? Dneska vláčky určitě nepotkáte na trase Nýřany-Stot. Kroměříž, Zborovice nebo Skuteč-Polička nebudou tam jezdit, protože na nich platí poludenní vlakové výlky, něco se tam upravuje, aby to zase pěkně svištělo. Další informace už jsou ze silnic D5, zhruba 37. kilometr ve směru na Plzeň, tak právě tam se bouralo. Komplikaci čekejte i v Aši v ulici Anglické, i tam máme dopravní bouračku. A také se dvě auta střetla v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecké. Pokud i vy jste se dostali do nějaké šlamastiky, aktuálně třeba stojíte někde v koloně, tak nám zavolejte na 210 323 333. My tuhle informaci pošleme dalším řidičům. Teď už hezké ráno, zprávy, počasí a po nich Pavel Bobek.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na koleji.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: by svítil jiný zas.
1: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období. Čelí sílící konkurenci internetových tržišť. Proto propouští 850 zaměstnanců. Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v peklo. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Mohou být extrémně nebezpečné pro zdraví lidí. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou atakovat tropických 30 stupňů. A jaké bude počasí u nás? Oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se budou lokálně vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Existuje nějaká písnička na jméno Monika, Vláďo?
2: Monika, jedině, ne, to je no, Tereza, zase ne.
1: Víš, tohle je prostě taková geniální píseň, na to jde v podstatě každé jméno.
2: To je vlastně pravda, no, to je, ano, Vladimíra. Jedině Vladimíra. Ne, neznám. O Monice neznám.
1: Vládě, jedině Vládě.
2: Jo, takhle, jo.
1: Tak ano. O Monice nezná žádnou píseň. Ne. Škoda, mohli jsme ji dneska zahrát, protože Moniky je v Česku přes 63 tisíc a jejich jméno se pojí hned se třemi možnými teoriemi výkladu. Buď to se vykládá jako osamělá, jediná nebo nejedinečná, nebo nějaká poradkyně, jo, taková rádkyně, taková, co rozdává možná i nevyžádané rady.
2: Tak zjistíme, jestli na nějakém z ministerstev je nějaká poradkyně Monika třeba.
1: No to určitě bude hodně. Tak existuje ale i výklad, který jméno Monika překládá do sfenického jazyka jako bohyně. A těch bohyní bude na těch úřadech taky určitě dost.
2: Ano.
1: Musíte jenom hodně hledat.
2: Tak, v kalendáři máme další ženské jméno, tím jménem je Mona. Toto jméno pochází ze staré angličtiny a znamená urozená, ušlechtilá paní. Jde o variantu již zmíněného jména Monika. A co je také zajímavé, že Mona je mořský průliv mezi ostrovy Hispaniola a Puerto Rico. Je široký 130 kilometrů a nacházejí se v něm neobvyklé ostrovy. A jeden z nich je Mona.
1: Aha, a tam myslíš, že taky slaví?
2: Určitě, já si myslím, že na 100%.
1: No tak když je to neobydlený ostrov, tak tam nemá nikdo co slavit, Vládě.
2: Ne, oni tam jedou
1: to
2: slavit.
1: Byl chyták právě,
2: jo, takhle, aha.
1: To byl chyták.
2: Oni sednou na loď a jedou a oslavují to na tom ostrově, kde nikdo nebydlí.
1: Jo, to no. Budou pestré
2: oslavy. A najdou si tam nové obydlí.
1: No určitě. Tak OSN dnešní den vyhlásila jako Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj.
2: No a to není zdaleka všechno, protože dnes máme Mezinárodní den čaje. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o dlouhodobé historii a hlubokém kulturním a ekonomickém významu právě čaje, a to po celém světě.
1: No a jaký máš nejraději čaj?
2: Já mám rád nejraději Earl Grey. Ten mi neskutečně chutná.
1: Aha, A nemáš rád bílý třeba?
2: Ne, bílý čaj, jako jsem ještě ten nepil, to se přiznám, vím, že existuje. Pak nejrůznější ovocné, ale ty jsou spíš takové ty na snídaní a podobně. No a když si chci vychutnat čaj, tak si dám Earl Grey a dám si do toho ještě trošku bergamotu a je to paráda.
1: Prosím, to je takový speciality. Dnes teďka strašně frčí mača, to víš, znáš?
2: To vím, znám, no.
1: Mačatý, tak dneska můžete si třeba dát maču, jo, pokud jste to ještě nikdy neskoušeli, to je takový jako hodně zelený pití a dělá se vlastně i jako káva s kávou, je to takové jako velmi zvláštní. Myslím, že tímhletím způsobem je docela hezké to oslavit.
2: Tak, můžete si dát čaj třeba k další písničce, o tu se postará Glenn Campbell a to v 8 hodin 39 minut.
1: Tak lidi si můžete dát i Piggy, že jo? To je taky ten obyč.
2: Piggy.
1: Čaj?
2: Jo.

0: Tak to bylo Eldorado v podání Valdemara Matušky a kamarádů Táborových. Ohňů venku, nádherné počasí. Dneska až 23 stupňů Celsia a v tuto chvíli po celé České republice kolem 14.
1: Ano, tak méně pěkné a příjemné to na D5. Máme tu informaci, která se týká sjezdu na Žebrák, který došel k dopravní nehodě. Je to 37. kilometr, zde stojí pozor v levém pruhu dodávka a osobní automobil. Je to před dopravním zúžením, takže už v tuto chvíli se můžete raději řadit do pruhu pravého.
0: Tak před námi je Helena Vondráčková, zaspíváme si Červenou řeku, to aby jsme se pěkně rozespívali na naši zpívací soutěž, která se jmenuje Dospíváš to, která nás čeká za malý okamžik. Tak pokud se cítíte pevní v kramflecích,
1: volejte a náš telefon 210 323 333.

0: Dospíváš to?
1: Těšíme se, že ano, na lince máme oslavenkyni dnešního dne. Moniku, tak hezké ráno přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak Moniko, vy můžete od nás dostat krásný dárek za to, když dospíváte to, co vám teď pustíme ukázku. A navíc to můžete brát současně jako dárek k vašemu dnešnímu svátku. Takový dvojdárek. Jste pro?
3: No,
2: no super.
1: Tak my jsme trošku teďka jako pod tlakem, jo, protože vlastně kdyby náhodou se vám to vůbec jako nepovedlo, nevěděla byste prostě tak ani žádné
2: dárek,
1: slovo, tak my vám to vlastně musíme jako dát, protože máte ano. Svátek, jo, to by od nás vlastně nebylo vůbec hezké. Tak ale my věříme, že písničku budete znát a že ji krásně dospíváte.
2: Můžeme na to?
3: Ano.
2: Pouštíme ukázku a vy zpíváte.
4: Pod tou skálou, kde proud řeky syčí,

0: No bravo.
1: Tak to jsme tady ještě neměli. To teda, abyste zpívala takhle dlouho a zapamatovala si celou tu textaci, tak to je něco neuvěřitelného.
2: To bylo fantastické, ani jsem vám to nechtěla
0: kazit. Jsme na tom vyrůstali, na té
2: písničce. Takhle, jako měla jsem strašný nutkání se jako přidat, ale nechtěla jsem vám to kazit. Prostě no, fantastická píseň, nádherně odspívaná. No vy máte dneska parádní den a věřím, že vám ten sváteční den začíná krásně, když vyhráváte od nás tričko Country Rádia.
0: Děkuju.
1: No nemáte za co. Užijte si dnešní svátek a všem řekněte, jak jste skvělá zpěvačka, pak když nás v tuto chvíli, Moniko, neposlouchali.
2: Mějte se krásně a gratulujeme.
1: Teď už České lesy. Jaroslav Samson Lang, ať se daří.
3: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde leč.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Babi Rivola zpíval o tom, že se vrací. My se nevracíme, my tu budeme s vámi i nadále, Kačka s Vláďou, i krátce po hodině 9, ale ještě předtím počasí a zprávy.
1: No a potom Josef Šimek a Green Hornier, dáme si i Romana Horkého a kapelu Kamelot, jeho zaprášené diamanty. Máte se na co těšit.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jedním zajímavým průzkumem. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití nebo rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů si myslí, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 3/5 lidí.

0: Zajímavá akce.
1: Pořadatelé vyhlášené traktoriády na Vyskeři u Turnova zhodnotili statisticky další ročník. Letošní akci prý navštívilo na 2,5 tisíce lidí. Mezi diváky byla opět i rodina z Budapešti, která na akci jezdí v posledních letech pravidelně. Mezi 6 desítkami závodníků byli zástupci Opavy, Plzeňska a dalších regionů republiky. Luboš Dvořák, Turnovsko.
0: Takzvané školní ulice vznikají poměrně rychle, kde bude jedna z mnoha dalších, prozradí kolega Savana.
2: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u 2 základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a sklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
3: Sport.
0: Licenční komise Fotbalové asociace České republiky neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu. Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat. Například Dynamo České Budějovice na sociálních sítích potvrdilo, že tak učiní. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pavel Briber nastartoval svůj Cadillac a dorazil ve vysílání Country Rádia až k 9. hodině a 11. minutě dopolední. Je docela možné, že i vy nějakým způsobem oprášíte své
1: Cadillacy
0: anebo jiná vozidla. A protože se blíží víkend, tak budete chtít vyrazit do přírody a řeknete si, tento víkend bude super počasí. Mámo, táto, to si někde rozbouráme stán, uděláme si ohýnek a někde v přírodě si to pěkně užijeme.
1: No, ale to není samozřejmě jen tak.
0: No,
1: jo? To je jako, že tam, kde se vám líbí, že. Možná, že to šlo dříve, jo? Možná, že to šlo dříve, třeba v nějakých 60. 70. letech, že to tak jako standardně dělalo a asi ano. Ale dneska jako nemůžete prostě přijet a říct si, je, tady je parádní výhled,
0: tady si
1: uděláme ohýnek, jo? Uděláme si tady stan pěkně, táto má všechny kolíky, jo? Táta řekne, nemám zase, že jo, nemám kladívko.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak prosím vás, takhle to nejde.
0: Ano,
1: takhle jednoduché to není.
0: Ta kritéria jsou totiž fakt přísná, protože lesní zákon sice umožňuje vstup do lesa, ale ne automaticky přespávání ve stanu. A ještě přísnější je to třeba v Národním parku Šumava. Tam je možné nocovat jen na vyhrazených místech. A pokud náhodou jste někde v soukromém lese, tak to je také důležité zjistit si souhlas majitele lesa. Jinak riskujete nejenom pokutu a hlavně nepříjemné vysvětlování.
1: Ale mě vy vůbec nevíte, jestli je to soukromý les, že? Nebo no, jaký to je vůbec les. Tak já bych prostě v lese raději nepřenocovala, jo? Protože prostě je to prostě riskantní. Nechcete se ve dvě ráno vzbudit tak tím, že vám baterkou někdo svítí do očí a říká vstávat a cvičit. No. A tady nemáte co dělat.
0: Jasně. Tak na to si dávejte opravdu pozor. Víme, že to svádí a pokud nemáte své tábořiště nebo nějakou osadu.
1: Nebo svůj les.
0: Nebo svůj vlastní les, ano, tak si to všechno raději pozjišťujte. My vám na rozdíl od toho prozradíme, že teď nás čeká Magdalena v podobě Marty Kubišové. Písnička sice s jménem Magdalena, ale mohla by být směřována všem oslavenkyním, což jsou Moniky.
1: No, tak to budou mít určitě velkou radost. Tak Moniky, všechno nejlepší přejeme.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je čtvrtek a pro mnohé z nás nebo z vás je to takový už vlastně jakoby malý pátek. Jo? Říká se tomu a ne nadarmo, protože v pátek, pokud něco scháníte, třeba takové fošny.
2: No, na chalupu, na chatu a tak dále, tak musíte vyrazit daleko dřív.
1: Jo, to prostě,
2: to byl ten krásný český film.
1: Na pátek není svátek, ježiš, to bylo tak fantastický. Ano. Miluju tyhle ty filmy. To je prostě naprostá klasika. Každý to musí alespoň jednou vidět a jednou se pořádně zasmát od plic. Ale s tím pátkem to samozřejmě souvisí. Prostě v pátek to chceme mít všichni jako kratší, už rychle za sebou, už to možná jako v té práci, jo, trošku jako šulíme, jo, my ne teda, my ne, ale někteří jako nechceme ukazovat, někteří to jako by trošku skrouhnou, že jo, třeba i lékaři, jo, to tak zavoláš ve 12 a to už, no, to už tady pan doktor není, ale jako není se čemu divit, oni mají třeba napracováno, jo, ty nevíš vůbec, jak to je, tahle ta situace a vím, že ten pátek prostě bývá takový jako kratší pro mnohé z nás.
2: No a otázka je na bílé dni, v kolik hodin jste v pátek dřívávějc nebo nyní skončili v práci. Tak na vaše odpovědi se těšíme, jak to vlastně s váma je.
1: No, tak možná, že končíte teď, možná, že už jste to jako zabalili teďka, jo, v 9.20 ve čtvrtek, to je samozřejmě možné, tak nám o tom dejte ale vědět, ať to prostě víme.
2: No, tak to je konec pátku, tedy ve čtvrtek a teď už nám končí bál v podobě kapely Pozdní sběr.
1: Tak hezké dopoledne.

0: Country rádiem na cestách.
1: 9.30, tak se mrkneme na vlaky. Ty nám dneska nejedou na Frýdek Místek, tedy z Frýdku Místku na Vratimov, z Nýřan do Stodu a také z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Týká se pouze včerejšího a dnešního dne, takže zítra už by snad mělo být všechno v pořádku, tak jak jste zvyklí. Kde máme komplikace v dopravě na silnicích, kde jednička 309. kilometr ve směru na Brno, tak právě tam se bouralo. Komplikace čekejte ale i v Praze, a to na náměstí Hrdinu a také v Poděbradské ve směru na centrum. Máme tam neprůjezdný střední jízdní pruh z důvodu kolize nákladního a osobního vozidla. D5, 6. kilometr ve směru na Prahu, i tam máme dopravní kolizi, tak na sebe dávejte pozor, ať dojedete tam, kam potřebujete, v pohodě a včas. Hezké ráno.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you. Understand.
1: Ranní otazník Country Rádia.
2: Na Country Rádiu se vracíme k našemu tématu. Dneska jsme vám položili takovou záludnou otázku. V kolik hodin v pátek končíte, nebo jste končili v práci, pokud už prostě nepracujete, ano, třeba, ano, že jo? Protože ty pátky bývají takové kratší. Neříkáme, že všude, že to všude jde.
3: No, nejde ale to samozřejmě všude.
2: Někde prostě vys náš krásný oblíbený film Pátek není svátek, tak tam si
3: Petr
2: to taky
3: Kostka,
2: tam si to Petr Kostka naběh taky chtěl zkrátit. Jo, a jak se mu to nevyplatilo? Možná, že jako i z tohohle důvodu vy si ty pátky neskracujete a vždycky končíte prostě stejně, anebo to u vás prostě jednoduše nejde.
3: Ano, napsala nám třeba Eva na toto téma. Když nemám volno, tak v 18 hodin. Vždycky jsem měla tak trochu divoké zaměstnání.
2: Jirenka píše, tak jako celý týden v 15 hodin píchačky se nikdy nedaly obejít. No tak to je jasná věc, ale já mám pocit, že Petr Kostka tam měl taky ty píchačky v tom, jo. filmu a snažil se to nějakým způsobem obejít, že mu to někdo jako píchne, no, jo? A že prostě jako, že tam byl a přitom tam vlastně nebyl. Ano, jo, ano, jako ano. Dalo se s tím asi nějak trošku šachovat.
3: Zbyněk nám napsal, kdysi hodně dávno jsme v práci měli jedno takové krátké období, kdy jsme soutěžili se sousední kanceláří. Kdo odejde dřív? Naše kancelář vyhrála.
2: Jo, ale my jsme tady měli taky jeden příspěvek od jedné paní lékařky, kterou jsme trošku asi nazlobili, bych řekla, jako jo, nebo já neradě, jsem ji asi nazlobila tím, že jsem říkala, že ve 12 hodin lékaři už jako v pátek nebývají, ale z důvodu toho, že si to třeba napracovali, to ano, znamená, že prostě některé dny byly déle a tak podobně. A ona tady píše, že chudák prostě právě je na odchodu do ordinace, kde bude dneska do 18 hodin a zítra od 7:30 do 15, že jí můžeme klidně přijít navštívit, aby jsme se přesvědčili, že nic neskrouhává. A my vám věříme, Evičku.
3: My vám samozřejmě věříme a je nám to líto, ale já zítra určitě přijdu, protože si pořád připadám jako dítě a nechám se od vás vyšetřit.
2: Tak můžeš do 15 hodin.
3: No, to zvládnu. Já bych ještě jeden příspěvek od Rosti. Ten krásně koresponduje s tím, co jsme četli před chviličkou od toho Zbyňka. Dřív to bylo jiné. To si pamatuju, že kdo měl ruce a nohy, tak z práce prostě v pátek prchal jako hrom. Dnes to využít moc nejde. Naše kancelář již před 15. hodinou zela prázdnotou. Tedy hned po odchodu našeho šéfa, který za sebou zamknul dveře své kanceláře.
2: Jasně, a pak si říkali, už je pryč, můžeme.
3: No, tak on evidentně prchnul taky, tak Rosťo, ozvěte se nám, máte u nás krásný dárek.
2: Paráda, tak děkujeme za vaše příspěvky, no a zítra se, protože bude ten pátek, k tomuto tématu zase vrátíme po 7:30.
3: Moc se na to těšíme, teď už Brontosauři a jarní tání.
2: Hezké dopoledne.

0: Texmani a v Rádě vyskočil ve vysílání Country Rádia. Blíží se 10. hodina a to je vždycky takový jako předěl, jo? To je takový ten předěl, kdy ano. My jdeme pa a Milan přichází.
1: Přichází, přesně. Jinak tomu není ani v tuto chvíli, tady krátce před 10. Milan už tady na nás pokukuje a
0: počukává
1: se, ano,
0: a houpe si nohou a říká, tak už ale běžte.
1: Už
0: ale
1: běžte. Teda... Já už bych chtěl sednout za mixážní pult. Milane, bude to za chviličku, společně s Milanem se můžete těšit třeba na kapelu Rangers nebo Mirka Donutila. Bude to hodně.
0: Určitě budete i soutěžit, tak si užijte krásné dopoledne, ale i část odpoledne spolu s ním a s Country Rádiem.
1: Ahoj Milane.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde nálev Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. S následky mrazů se potýkají majitelé sadů. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Letos si za dovolenou v tradičních středomořských destinacích připlatíme v průměru 1000 korun na osobu. Rodina se dvěma dětmi tak musí počítat se zdražením zhruba o 4000. Někteří Češi zahraničí podle průzkumu vynechají a rozjedou se po krajině Česka. O dalším senior taxi teď Luděk Savana Urbánek.
2: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad zavedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
1: Policisté vyrazili do ulic a rozdávali pokuty.
3: Pražská policie se během víkendu pustila do rozsáhlé kontrolní akce, při které strážníci zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku, při kterých uložili pokuty dohromady za 164 tisíc korun. Při kontrolní akci bylo zadrženo celkem 14 osob v celostátním pátrání, 7 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dalších 6 také pod vlivem drog. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Historický úspěch je na světě.

Moc není jedný hry, jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu

Vám po 10. hodině přeje krásný poslech Milan Schmidt. Máme 21. května. V této hodině pozvánka na pochod, kterého se můžete zúčastnit už dnes s klubem českých turistů, ale také tulácká stezka, takže rozhodně hodinka o pohybu a cestování a k tomu hezká muzika Grošáci, Marien a nebo třeba Jana Radová. Příjemný poslech, dobrý den.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka od klubu českých turistů. Petr Teringl z Prahy nám právě teď volá, kam můžeme vyrazit na další procházku. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak to bude vypadat ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude pochod loudání krásami obcí. Takže čtvrtek 21. května a tentokrát to jsou obce na západě Prahy. Uh-huh. Start je o autobusové zastávky Maškův mlýn v Zadní Kopanině. Trasa vede přes Slivenec, Lochkov, Kradotínu. V Radotíně potom je cíl. Uh-huh. No a na té 8-kilometrové celkem nenáročné trase je možné vidět lesy, louky, skály, takže je to vlastně okraj českého kresu. Proto jsou to podle mě spíš krásy přírody, i když tradiční název toho tradičního pochodu je toulání krásami obcí.
1: Tak já myslím, že v Radotíně se taky nějaká pěkná podívaná najde, takže určitě to splní všechno, co to splnit má. Pojďme ještě jednou zopakovat, kde ve čtvrtek, v kolik hodin máme být?
2: Takže pochod toulání krásami obcí, čtvrtek 21. května, mezi 4. a 6. Start je na autobusové zastávce Maškův mlýn v Zadní Kopanině. To je zastávka, kam jezdí autobus z Modřan, z Vraslavy a z Radotína a potom z druhé strany ze Zličína.
1: Děkujeme za pozvánku i tentokrát, Petře, a těšíme se příští týden naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krásné dopoledne i pro všechny řidiče a také cestující vlakem. Mám tu nějaké polodenní výluky. Toužím Bečov nad Teplou, Frýdek Místek Vratimov, Nýřany Stot, Kroměříž Zborovice, Veselý nad Lužnicí Třeboň a Skuteč Polička. To je zhruba polovina těch polodenních výluk, ke kterým jsme se teď dostali. Další polovinu si dáme v příští hodině. Teď pojďme rychle na dálnice. Neděje se nic extra mimořádného, i když mám tady zprávu, která by mohla být trošku nebezpečná. D4 ve směru na Prahu, 59. kilometr. Stojí tam havarované vozidlo, tak s tím počítejte, prosím, ale na dálnici D1 to také není úplně v klidu, máme tam nějaká porouchaná vozidla, jedno stojí na 221. kilometru ve směru na Brno, očekávejte tam zdržení pro odstavený osobní automobil. Hned kousíček dál na exitu 210 ve směru na Ostravu stojí další porouchané vozidlo, tentokrát nákladní, tak i tady buďte opatrní. Pak se dívám na 153. kilometr a vidím, že až ke 196. kilometru ve směru na Ostravu je dopravní zácpa. Tvoří se kolona vozidel, nesouvislá kolona nákladních vozidel. Počítejte s tím. A ještě porouchané vozidlo, které stojí na 101. kilometru ve směru na Prahu, to je odstavený nákladní automobil. Tak i tady dávejte pozor. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
2: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůru na osadu!
4: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
2: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
5: Osado, osado.
2: Tak ahoj, kamarádi!
5: Všichni se

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Báječný den a příjemný poslech, milí tuláci, tulačky i ostatní posluchači. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje na vrch Stříbrník, neboli Červený vrch. Červeňák, jak se mu také říká, je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku totiž stojí jediná horská chata na Lounsku. Je to Ejemova chata s rozhlednou, postavená kolem roku 1910. Historie staveb na Stříbrníku začíná rokem 1902, kdy vznikl návrh, aby tam byla vybudována chata s vyhlídkovou výškou. Myšlenku podpořila většina členů klubu turistů i městští radní. Problémem ale byl nedostatek finančních prostředků, a to zejména po zamítnutí dotace z ústředí klubu turistů. Lounští turisté proto museli na stavbu chaty pilně střádat a schánět peníze, jak se dalo. Další nesnází byl výběr vhodného projektu. Původní kamenná stavba musela být kvůli nestabilitě podloží nahrazena stavbou dřevěnou. Navíc bylo nutné kvůli zvětšení stavební plochy snížit vrcholek kopce o 30 cm. První práce na stavbě byly zahájeny na jaře 1910. Klub měl k dispozici pouze třetinu rozpočtu, proto si zbylý obnos turisté půjčili od lounské spořitelny. Nemalou měrou také přispěli i tamnější podnikatelé a živnostníci. Slavnostní otevření proběhlo v červnu 1911. Stavba byla pojmenována po iniciátorovi stavby, panu inženýru Ejemovi. Dřevěná vyhlídková věž byla pojmenována po podporovateli turistiky doktoru Freclovi. V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Její zpětné navrácení loutským turistům proběhlo v únoru 1991. Rozhledna byla ale opětovně zprovozněna až v roce 1998. Tamnější krajina poskytuje krásné výhledy do širokého okolí Českého středohoří. V roce 2001 ale v blízkosti chaty vyrostla kovová konstrukce mobilního operátora, která výšku převyšuje. Místní geologickou zajímavostí je výskyt doruda zbarvených porcelanitů. Ostatně právě to může být jeden z důvodů pro pojmenování kopce Červeným vrchem. Více informací o vrchu Stříbrník najdete například na webu červeňák-rozhledna.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: tohle je naprosto skvělá věc, jak v originále, tak pochopitelně i tahle ta slavná cover verze Pavla Bobka, Můj rodný dům. Máme 10 hodin 58 minut, za chviličku další pozvánky za kulturu, taky předpověď počasí, ale do té doby ještě také předám slovo svým ranním kolegům, které tímto zdravím, a poprosím je, aby nám prozradili teď těsně před 11. hodinou, na co se vlastně můžeme těšit už zítra v pátek 22., pokud si pustíme rádio v 6 hodin.
1: Dobrý den, milí posluchači, ahoj všem, i tobě za mikrofonem, Milane. Zítra v 6 už budeme s Vláďou zase nastoupeni v plné polní za mikrofonem Country Rádia, takže vám budeme krásně hrát a servírovat ty nejčerstvější informace z počasí i dopravy, a to každou čtvrt hodinu. Několikrát si zasoutěžíme a taky vás pozveme na oslavy 80 let lodní přepravy. Kde se takhle dlouho jezdí a jak bujaré to budou oslavy, všechno vám povíme. Zítra mezi 6 a 10 na Country Rádiu. Hezký den přeje Katka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
7: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
8: Country Radio. Stará stezka vedla kdysi oplavou.
9: Bylo dávno. Ale když zavřete oči
10: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
9: jako by to bylo včera.
11: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
9: S námi si vzpomenete Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Malebné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

Tak pro všechny charakteristický hlas už Tony Joch a Na stopu, titulní písnička jeho velmi úspěšného alba, z něhož hrajeme tady v Country Rádiu spoustu písní, a přitom na začátku byl Tonda Joch jen obyčejný účastník talentu Country Rádia. Tady vidíte, že tahle ta soutěž má smysl, i v letošním roce ji máme za sebou a samozřejmě už se teď bude plánovat zase i na příští rok, takže vy, kteří děláte muziku, nahrávejte, ať máte na příští duben co nabídnout. Jinak Tonda Joch, kromě toho, že hraje u nás v normální playlistu Country Rádia, je i dlouholetým a aktivním účastníkem parníku Country Rádia, takže pokud se vám líbí jeho muzika, tak zkuste třeba vyhledat neděli 25. října, což je jeden z jeho termínů, anebo určitě tam najdete i další termíny, třeba už 4. června, a kupujte si lístky i na jeho koncert, anebo si tam najdete něco, co by vám vyhovovalo. My jsme včera měli Vojtu Nedvěda, bylo to skvělé, dnes se těšíme na Honzu Vančuru. Za chviličku kukátko Country Rádia, do té doby Robert Křesťan, Golden Kids, anebo třeba Susan Ray. Příjemný poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, řekl bych už tradiční, protože na telefonu je místopředseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. Dobrý den, pane Chmelaři.
2: Dobrý den.
1: Tak já vám volám tak jako každý rok, protože vím, že se chystá akce, na kterou většinou zveme, jenomže letos je to nějaké slavnostnější. Tak povídejte, kam nás pozvete?
2: Tak já bych vás chtěl za celý spolek Cesta Česka pozvat vás i všechny posluchače Country Rádia na 10. jubilejní ročník Dne českého anděla, který se uskuteční tento víkend v sobotu 23. května pod Řípem ve Ctíněvsi. Den zahájíme v 10 hodin, řekneme si tam pár slov na úvod, pokřtíme nový kalendář na rok 2027 a poté může každý svým tempem vyrazit nahoru Říp a zase zpátky po vyznačené cestě. A po příchodu bude jako každý rok ve Ctíněvsi připraven program až do pozdního odpoledne.
1: Mm-hmm. Ten kalendář, o něm jsme hovořili vlastně, když jste sbírali fotografie, jak dopadl, a bude tedy k vidění a bude případně i k pořízení, ano?
2: Ano, dopadl podle nás moc pěkně, je krásný, stejně jako minulý rok, a je to už tedy třetí kalendář a bude na pouti k dostání, je potom možné také si ho objednat přes naše webové stránky a je to normálně nástěnný kalendář, který obsahuje výherní fotografie, které posílali poutníci vlastně z té cesty Říp Blaník nebo Blaník Říp, a odborná komise, ve které sedí grafici a designéři, odborníci, tak vlastně vybrali ty nejhezčí fotky.
1: Dobře, tak můžeme se těšit na to, že uvidíme nejen kalendář, ale zažijeme i zcela výjimečný krásný den. Pokud tedy je to jubilejní 10. ročník, tak předpokládám, že budeme očekávat hojnou účast, tak ještě jednou zopakujte pro případné zájemce, kdy, kam mohou přijít, aby se toho mohli zúčastnit.
2: Určitě. Ať přijdou všichni, ať vezmu své blízké děti, rodiče, kamarády, přijedou do Ctíněvsi teďka v sobotu 23. května a začneme v 10 hodin. Mm-hmm. Já možná ještě bych doplnil, že odpoledne tedy tam bude ten doprovodný program, kde budou různé řemeslné stánky, tvořivé dělničky i pro děti, i pro dospělí. Mm-hmm. Bude tam představení loutkového divadla, živá hudba, občerstvení, jako vždycky tam budou mít například místní myslivci stejky ze zvěřiny, nebo podřipské pivo z místního ctíněvského pivovaru, domácí zmrzlina a tak dále. Mm-hmm. Takže všichni se mají na co těšit a je to vždycky krásný pohodlný den, setkání s přáteli, setkání s novými lidmi, takže si to všichni užijou.
1: A z toho, co říkáte, jasné, je to naprosto pro celou rodinu, takže zváni jsou úplně všichni.
2: Přesně tak. A možná jenom nakonec bych ještě dodal, že parkování ve vsi je zajištěno, to tam máme zorganizováno, a kdyby někdo chtěl víc informací, taky najde na našich stránkách www.cestacheska.cz.
1: Moc děkuju, pane Chmelaři, mějte se krásně a určitě brzy naslyšenou a naviděnou.
2: Děkuju vám a také naslyšenou a naviděnou.
0: Country Radio. Nejvíc country a české.

se smíchem zacházíš, jak bys si ho vymyslela a byl to tvůj první objev zůstání. Střevíčky dotančíš, když ke mně pospícháš, chci, abys na svět zapomněla,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme 11 hodin 32 minuty, sliboval jsem, že v této hodině se podíváme na další polodenní výluky, začneme tedy Skuteč, Polička, Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně a Olomouc, Šternberg. I to jsou úseky, kde budete dnes přesedat na autobusy, jsou tam totiž polodenní výluky. Teď se pojďme podívat na dálnice, jak se to vyvíjí tam. Máme 11 hodin 32 minuty, to znamená, že stále aktuálně D4 ve směru na Prahu 59. kilometr je hlášené havarované vozidlo. Jinak vidím nic dalšího čerstvějšího. Na D1 jsme měli nějaká porouchaná vozidla, to asi bude stále platit. Vidím tady, že porouchané vozidlo stojí na 49. kilometru ve směru na Brno, tam projíždějte opatrně. Další varování přichází ze 109. kilometru ve směru na Brno. Jsou tam zvířata na vozovce, srna za odstavným pruhem. Pozor, dávejte, zpomalte, ať ji nesrazíte. Máme na 164. až 196. kilometru ve směru na Ostravu dopravní zácpu. Tady se připravte, že budete postávat zejména na kladňáky. D1 exit 182, odstavené nákladní vozidlo, tady také dávejte pozor. A pak je tu ještě exit 210 ve směru na Ostravu, tam je další odstavený nákladňák. I tady počítejte s nějakým tím zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
2: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůru na osadu!
4: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
2: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
5: Osado, osado.
2: Tak ahoj, kamarádi!
5: Všichni se

Nádherná melodie, i když doufám, že nezačne pršet, protože vyrážím na parník za chvíli v podstatě už, protože dnes tam máme další plavbu a sice s Honzou Vančurou a Davidem Fiedlerem, ale to se budeme o tom ještě bavit a ještě zbývá nějaký čas. Já jsem chtěl jen říci, že písnička do Mavericks je opravdu moc pěkná a dělá mi radost. Stejně tak jako píseň, která zněla před chviličkou a která se jmenuje Zítra další vlaky pojedou, kterou zpívá Věra Martinová. No a když jsme u Věry Martinové, tak také připomínám, že zítra v pátek 22. v 11 hodin si můžete poslechnout dopolední kávu, kdy mými hosty bude právě Věra Martinová a Tomáš Klus. Proč ti to dva umělci? No, protože mají společný duet, který už jsme také představili v Country Rádiu a kromě jiného i o tom si budeme chviličku povídat. Tak jestli vás baví takovéto povídání s hvězdami, tak mezi 11. a 12. zítra Věra Martinová, Tomáš Klus. Buďte u toho. A teď si dáme Karla Zicha. Příjemný poslech.

tašit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: No a poslední písnička dnešního dopoledne obstarala jí Taylor Swift, což je americká zpěvačka, textařka, skladatelka, multiinstrumentalistka, režisérka, také herečka a je vlastně jednou z nejúspěšnějších zpěvaček počátku 21. století. A vydělává slušné peníze a má velký vliv a zpívala písničku The Best Day, která je z roku 2008. A to je úplná tečka za dnešním dopolednem. Teď si dáme předpověď počasí a pak polední menu. Takže příjemný poslech a kdo rád soutěží, asi ví, co ho čeká.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačná až polojasná obloha. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V Česku roste zájem o pronájem hospodářských zvířat. Oblíbené jsou hlavně ovce, a to především teď na jaře, kdy vyrazila tráva. V nepřístupném terénu totiž dokážou strčit do kapsy sekačky i křovinořezy. Zájem o ně mají města i obce, chráněné krajinné oblasti nebo spolky. Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic. K odhalení problému přitom stačí jednoduchý test. Sáhnutí do výfuku. Pokud se na prstech objeví saze, auto nemá funkční filtr pevných částic. Na programu Středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. O programu blíže krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
2: Náš program konceptujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve Středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady Galerie Středočeského kraje.
1: Luděk Savana Urbánek má informace o nových radarech.
3: Od přelomu dubna a května Orlová zaznamenává rychlost řidičů na dalších dvou lokalitách. Vedení města pořídilo v té době dva nové informativní radary a obratem je umístilo do ulic. Jeden ukazatel rychlosti slouží v ulici v Zimném dole, v blízkosti zastávky Orlová lazí pod lesí, a druhý je v ulici Zátiší. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec jedna skvělá zpráva ze včerejška a z mistrovství světa v hokeji. Naši borci porazili ve čtvrtém utkání Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě

Tomáš Linka, fešáci, čím jezdí láska? Máme 12 hodin a 10 minut. Před námi soutěž, která pravidelně bývá v poledním menu. Soutěžíme o drobné ceny. Dnes bych řekl, že máme pěknou cenu připravenou a vlastně i na celý příští týden, protože pokud sledujete televizi Prima, tak to možná víte, pokud nesledujete, tak vám to právě teď prozradím, že od 22. května, tedy od zítra, na Prima Plus poběží nový seriál, který se jmenuje Inspekce. Tenhle ten seriál je určen určitě pro všechny, kteří mají rádi kriminálky. Hlavním hrdinou je Adam Wolf, hraje ho Vojtěch Dyk a je to zkušený policista z Národní protidrogové centrály, uzavřený samotář s pevným morálním kompasem. No a v minulosti přišel o blízkého kolegu, se kterým sloužil na protidrogovém oddělení. Ten zemřel během zásahu, kterého se Adam nezúčastnil, přestože měl. No a tím vlastně začíná ta zápletka velmi zajímavého seriálu, který můžete tedy sledovat. No a já mám právě pro toho, kdo dnes správně odpoví a najde společné téma třech písní, které bude hrát Asonance, Rekonvalescence a Aleš Maudr, tak pro něj mám voucher na sledování televize Prima a sice na 12 měsíců, což si myslím, že je moc hezká cena, tak jestli se rádi bavíte u pořadu, které připravuje Prima Plus a jestli tedy máte rádi kriminálky, no tak zvyšte pozornost a poslouchejte a kdo ví, možná se na vás usměje štěstí.

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s ním

0: si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Prodlouží nám stíny.
0: No to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchneš

0: No, dozněla poslední soutěžní píseň v soutěži v poledním menu a já znovu připomínám, že soutěžíme o voucher na Prima Premium na 12 měsíců, respektive Prima Plus Premium na 12 měsíců a že ho získá ten, kdo správně odpoví na to, kdo nebo co bylo společným tématem třech písní, které právě teď dozněly. Telefon 210 323 333 je odblokován, takže pojďme na to, kdo se dovolal jako první. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Zdravím, Milane, tady Jakub z Prahy.
0: Zdravím, Jakube z Prahy, a ptám se, co by mělo být společným tématem těch třech písní, které jsme slyšeli?
1: Já si myslím, že to rybaření.
0: Ano, je to rybaření, přesně tak, tleskám. Je to naprosto správně a znamená to, že streamovací služba, která vás baví, Prima Plus Premium, tentokrát poputuje tedy do Prahy k vám. Co vy a sledování seriálů, co vy a kriminálky, detektivky?
1: Mám moc rád, ale já jsem trošičku konzervativní a mám rád třeba Říšní lidé města Pražského a tyhle klasiky naše.
0: No, každopádně vypadá to podle toho, co jsem se dočetl o seriálu, který můžete sledovat a který se jmenuje Inspekce, že je pojatý trošku jinak. Bude to možná takové zase jiný pohled na kriminální dění. Takže kdo ví, třeba vás to zaujme. Každopádně Prima Plus Premium nabízí mnohem více pořadů, které můžete sledovat. Já už vám gratuluji, vydržte chviličku na telefonu a řekneme si více, ano?
1: Ano, děkuju.
0: Já taky děkuju. O tento poukaz, o tento voucher budeme soutěžit ještě i v následujících dnech. Teď už jdeme za další muzikou, která patří k polednímu menu. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Radio.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trapské a country scény.

0: Posloucháte polední menu, dospíval Václav Neckář svou slavnou Lékořici a než si dáme Honzu Nedvěda a Františka Nedvěda a jejich kohouta, tak koukám do kalendáře a je to jasné, 21. květen ve znamení Moniky a těch je u nás opravdu hodně, takže pro každou Monču, která právě teď poslouchá Country Radio, přejeme všechno nejlepší a hezkou Nedvědovku posíláme.
1: Polední menu Country Radia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Dnes je čtvrtek s datem 21. května a protože je čtvrtek, tak večerní speciál bude Dvorana Country, tedy pořad, který připravuje Bezi Junior, a já jsem se podíval, co napsal k tomu, co připravil na dnešní den. Píše tady doslova: tentokrát nás budou zajímat holky kovbojky. Do Dvorany slávy uvedeme Williho Nelsona a v antologii české country se zaměříme na skupinu Scarabeus. Připomeneme také kulatiny slavného countrymana jménem Tom T. Hall. Tak to je přesně náhled na to, co vás čeká dnes po 19. hodině. Buďte u toho.

0: Za malou chviličku už bude 13 hodin, to znamená končí polední menu. Po 13. hodině se můžete těšit na Věru Martinovou anebo třeba na Žalmana. Ale ještě než si dáme předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, přičemž připomínám, že předpověď počasí by měla zajímat i ty, kteří se dnes chystají na parník Country Rádia, tak do té doby ještě také přání dobré chuti pro všechny, kteří obědvají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. S následky mrazů se potýkají majitelé sadů. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody. Podle předběžných odhadů bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Letos si za dovolenou v tradičních středomořských destinacích připlatíme v průměru 1000 korun na osobu. Rodina se dvěma dětmi tak musí počítat se zdražením zhruba o 4000. Někteří Češi zahraničí podle průzkumu vynechají a rozjedou se po krajině Česka. O dalším senior taxi teď Luděk Savana Urbánek.
2: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad zavedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
1: Policisté vyrazili do ulic a rozdávali pokuty.
3: Pražská policie se během víkendu pustila do rozsáhlé kontrolní akce, při které strážníci zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku, při kterých uložili pokuty dohromady za 164 tisíc korun. Při kontrolní akci bylo zadrženo celkem 14 osob v celostátním pátrání, 7 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dalších 6 také pod vlivem drog. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Historický úspěch je na světě. Karviná na neutrální půdě v hradecké Malšovické aréně otočila finále s Jabloncem a poprvé ve své historii slaví zisk domácího poháru. Svěřenci trenéra Marka Jarolíma ovládli MOL Cup po vítězství 3-1. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se tedy za 13. hodinu. Věra Martinová a Žalmano spolu zaspívali přesně tak, jak jsem sliboval, ale také jsem říkal před celou, že by předpověď počasí měli poslouchat i ti, kteří dnes míří na parník Country Rádia do Poděbrad. Je to proto, že to počasí se tam může opravdu změnit velmi rychle, takže vente si sebou něco teplého a klidně i pláštěnku. My jsme včera pluli s Vojtou Nedvědem a bylo nádherné počasí, užívali jsme si výhledy na okolí Labe a najednou přišel černý mrak a začalo pršet a už jsme utíkali se schovat. Vojta to zvládl bravurně, vzal svoji 12-strunou kytaru a zahrál v lodní restauraci tam, kde nepršelo všem, kteří se schovávali před deštěm. No ale je to pro nás takové varování, že i dnes, ať bude počasí vypadat jakkoliv, může se rychle změnit. Buďme tedy připraveni na všechno a vezměme si sebou i něco třeba proti dešti. Těším se na vás v 17 hodin. No a jinak, co nás čeká během téhleté hodinky? Tak, v kukátku Country Rádia nějaká pozvánka na koncert, který už se také blíží. Velmi pěkný koncert, kdo má rád muziku, kterou třeba neslýchá úplně z Country Rádia pravidelně a přitom patří do našeho žánru, tak by si mohl přijít na své. Budu pro vás mít pozvánku i na jeden ze svých pořadů, který jsem přichystal na tento víkend. No a budeme si hrát. Už nám tedy zahrála Věra Martinová a Žalmana spol a čeká nás také ještě Josef Zoch, Ivan Mládek a nebo třeba Garth Brooks. Příjemný poslech a dobrý den.

0: vidíš a je po mně. Kukátkem
1: Country Rádia. Je tady další pozvánka na skvělý koncert a na telefonu je paní Jitka Bláhová. Já vás tímto zdravím. Jitko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vy nás pozvete, jak je u vás zvykem, na krásný koncert, takže povídejte, kdy kam můžeme vyrazit a na co?
2: Ráda bych všechny pozvala na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, na Pražský Vyšehrad, konkrétně na jeho letní scénu, kde proběhne 28. května koncert skupiny Razam a zpěvačky Ivy Marešové. Tato akce bude jako jeden z prvních open air koncertů v Praze, který jsme pojali nejenom jako takovou oslavu jara, ale také jako přátelské setkání, na kterém si můžete užít skvělou muziku, můžete si dát sklenku dobrého vína a potkat se všemi členy skupiny Razam. Takže budete-li mít čas a chuť, přijďte si to s námi užít 28.5. od 7 hodin na letní scéně Vyšehrad. Vstupenky lze zakoupit na SMS ticket. Takže skupina Razam, Iva Marešová, moc se na vás těšíme.
1: Jitko, moc děkujeme za pozvánku, budeme držet palce, ať vyjde počasí, to bude asi hodně důležité, no a potom taky plný dům, jestli se to dá takhle říci v případě letního amfiteátru, ale ať se prostě všechno vydaří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Moc děkuju.
1: Není vůbec zač. Naschledanou.

proč chodí láska pozdě spát. Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát. Víš, kde zůstávají vlaky stát. Víš, proč sníh ti padá na kabát.

ač může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objevit.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 13. a 14. jsou tady, takže zase pojďme se podívat na koleje, tak jako obvykle koukám na nějaká ta omezení a vidím, že jedno takové neplánované omezení je na trati 260 a sice je to z České Třebové do Křenovic Horního nádraží v úseku Adamov Brno Židenice se porouchalo vozidlo, provoz je tam omezen, takže připravuje se opatření, ale počítejte s tím, že tam prostě ten problém je a na trati 260 vás zřejmě čeká nějaké to zdržení. Máme tady zprávy i ze silnic a dálnic, já koukám na dálnice a vidím, že aktuální zpráva z D4 na 29. kilometru hovoří ve směru na Strakonice o nehodě, takže buďte připraveni na nějaké problémy. D55 potom 29. a 5. kilometr ve směru na Olomouc, přilba leží na vozovce, i tady dávejte pozor. No a D2, první kilometr ve směru na Bratislavu, došlo tam k dopravní nehodě, je tam osobní auto, které trošku překáží, i tady počítejte se zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

Další moc krásná melodie, Krajina oblých kopců, mám rád Rangers, mám rád tuhle tu písničku, tuhle tu muziku, kterou byste našli na LPčku Otvíráme plovárnu, ale já se teď nechci bavit o skupině Rangers, já chci teď v tuto chvíli pozvat všechny příznivce pořadu Album týdne na neděli 24. na 23. hodinu. Připravil jsem totiž další album, které ještě úplně neznáte, další novinku, a tentokrát je to novinka, která se jmenuje Jménem republiky a už ten název napovídá, kdo může být autorem toho alba. Ano, je to tak, zpívající právník Ivo Jahelka. Tak jestli máte rádi jeho humor, tak poslouchejte jeho úplně nové album 24. května od 23 hodin. A mohu vám prozradit, stojí to za to.

pozorně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Další hodina utekla jako voda před námi, 14. zase pozvánky za kulturou, zase předpověď počasí, ale také pozvánka na zítřejší ráno. Dnes podruhé nás pozve Kačka na to, co se bude dít zítra mezi 6. a 10. hodinou. Jestli tedy patříte k ranním ptáčatům, tak už teď se nechte pozvat.
1: Dobrý den, milí posluchači, ahoj všem, i tobě za mikrofonem, Milane. Zítra v 6 už budeme s Vláďou zase nastoupeni v plné polní za mikrofonem Country Rádia, takže vám budeme krásně hrát a servírovat ty nejčerstvější informace z počasí i dopravy, a to každou čtvrt hodinu. Několikrát se zasoutěžíme a taky vás pozveme na oslavy 80 let lodní přepravy. Kde se takhle dlouho jezdí a jak bujaré to budou oslavy, všechno vám povíme. Zítra mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Hezký den přeje Katka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Malebné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na gala koncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
1: Kněžná fialinko,

Tak jsme si po 14. hodině dali písničku Fialka, jedna z těch nejoblíbenějších od Mirka Palečka z jeho CD Srdeční záležitost a zároveň také pozvánka na Fontánu. No a co nás čeká dál? Tradiční pozvánka, řekl bych, už bude také v kukátku Country Rádia, máme tady i Tuláckou stezku a z muziky pak Blake Shelton, nebo Epidemie, nebo Kenny Rogers, a nebo, a to hned teď, Michal Tučný říká, že starýho psa novým kouskům nenaučíš.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Mám tady pozvánku pro všechny, kdo mají rádi kouzlení a záhady. Pozvu vás do divadla Kouzel Pavla Kožiška a právě Pavla Kožiška mám na telefonu. Pavle, dobrý den.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Kam nás tentokrát pozvete a kdy?
2: Rád bych vás pozval tuto sobotu ve 14 hodin k nám do divadla Kouzel do Líbeznic u Prahy na představení pro děti s názvem Zkouzli kolem světa. No jak už název napovídá, budeme se hrát s dětmi na to, že poletíme letadlem kolem celého světa. No a v každé zemi, kde přistaneme, si ukážeme nějaké typické kouzlo pro danou zemi a pochopitelně se s dětmi i nějaké kouzlo naučíme.
1: Je to tady v sobotu 23. května, ještě jednou zopakujeme, kde přesně a v kolik hodin máme být?
2: Divadlo Kouzel ve 14 hodin Líbeznice u Prahy, no a po představení můžete třeba přijmout pozvání do zrcadlového labirintu, který je v přízemí a můžete se těšit na velké zrcadlové bludiště, vtipná zahnutá zrcadla, zkrátka perfektní zábava pro celou rodinu.
1: Pavle, děkujeme i tentokrát za pozvánku, přejeme hezký víkend a brzy naslyšenou.
2: Ano, hezký den.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si nejprve zopáknout některé polodenní výluky. Toužim, Bečov nad Teplou, Frýdek Místek, Vratimov, Nýřany, Stot, Kroměříž, Zborovice, Veselý nad Lužnicí, Třeboň, Skuteč, Polička, Čiškovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně a Olomouc, Šternberg. Tak to jsou dnešní polodenní výluky. Teď rychlý pohled na dálnice. Předmět na vozovce nás trošku trápí na D55. Pravděpodobně je to stále aktuální podle toho, co vidím. Na 29,5 km ve směru na Olomouc leží přilba na vozovce, objíždějte opatrně, ať si nezničíte auto. Na D2 pozor na prvním kilometru ve směru na Bratislavu, je tam dopravní nehoda osobního vozidla. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
2: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůj na osadu!
4: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
2: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
5: Osado, osado.
2: Tak ahoj, kamarádi!

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Báječný den a příjemný poslech, milí tuláci, tulačky i ostatní posluchači. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje na vrch Stříbrník, neboli Červený vrch. Červeňák, jak se mu také říká, je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku totiž stojí jediná horská chata na Lounsku. Je to Ejemova chata s rozhlednou, postavená kolem roku 1910. Historie staveb na Stříbrníku začíná rokem 1902, kdy vznikl návrh, aby tam byla vybudována chata s vyhlídkovou výškou. Myšlenku podpořila většina členů klubu turistů i městští radní. Problémem ale byl nedostatek finančních prostředků, a to zejména po zamítnutí dotace z ústředí klubu turistů. Lounští turisté proto museli na stavbu chaty pilně střádat a schánět peníze, jak se dalo. Další nesnází byl výběr vhodného projektu. Původní kamenná stavba musela být kvůli nestabilitě podloží nahrazena stavbou dřevěnou. Navíc bylo nutné kvůli zvětšení stavební plochy snížit vrcholek kopce o 30 cm. První práce na stavbě byly zahájeny na jaře 1910. Klub měl k dispozici pouze třetinu rozpočtu, proto si zbylý obnos turisté půjčili od lounské spořitelny. Nemalou měrou také přispěli i tamnější podnikatelé a živnostníci. Slavnostní otevření proběhlo v červnu 1911. Stavba byla pojmenována po iniciátorovi stavby, panu inženýru Ejemovi. Dřevěná vyhlídková věž byla pojmenována po podporovateli turistiky doktoru Freclovi. V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Její zpětné navrácení loutským turistům proběhlo v únoru 1991. Rozhledna byla ale opětovně zprovozněna až v roce 1998. Tamnější krajina poskytuje krásné výhledy do širokého okolí Českého středohoří. V roce 2001 ale v blízkosti chaty vyrostla kovová konstrukce mobilního operátora, která výšku převyšuje. Místní geologickou zajímavostí je výskyt doruda zbarvených porcelanitů. Ostatně právě to může být jeden z důvodů pro pojmenování kopce Červeným vrchem. Více informací o vrchu Stříbrník najdete například na webu červeňák-rozhledna.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Za chviličku už bude 15 hodin, takže zase loučení. Já musím vyrazit, jedu na parník, čeká tam na mě Honza Vančura a David Fiedler a vyprodaná paluba, tak si to jdeme užít krásně, tu plavbu. Kdybyste se k nám chtěli připojit, dneska už to nepůjde, je vyprodáno, ale pochopitelně jsou i další plavby, na kterých se ještě vidět můžeme, takže koukněte na naše stránky a vybírejte. Jinak si užijte odpolední vysílání s Milošem Kellerem, který už je připraven. Zítra vás zvu zejména na 11. hodinu na milou návštěvu. Věra Martinová, Tomáš Klus se mnou ve studiu. No a to je, já myslím, pro tuto chvíli všechno ode mě. A než začne mluvit Miloš, tak také ještě Tomáš Adamec, předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jedním zajímavým průzkumem. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití nebo rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů si myslí, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 3/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek, a přes 3/5 respondentů rovněž souhlasí s tím, že pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve společné domácnosti, není nutné, aby byli manželé. Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Takzvané školní ulice vznikají poměrně rychle, kde bude jedna z mnoha dalších, prozradí kolega Savana.
2: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u dvou základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a sklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšku a k fotbalu, protože fotbalový pohár má svého vítěze. Finále MOL Cupu sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Karviná slaví historický úspěch. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazila Jablonec 3-1 a český pohár vyhrála vůbec poprvé. Moravskoslezský klub si triumfem zajistil účast v posledním předkole Evropské ligy. Pokud by neuspěl, zahraje si základní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré čtvrteční odpoledne s datem 21. května máme v tuhle chvíli 15 hodin a necelých 10 minut u mikrofonu Country Rádia je teď Miloš Keller a bude s vámi až do 18. hodiny. Eliška Kotlínová dospívala písničku Domovská země a čeká na nás kapitán Kit s krinolínou nebo dvojice Paul Simon a Art Garfunkel. Ale také tu bude Netto a Pavel Kaiser, Gentlemani, Beyoncé nebo Žalman a Lenka Slavá. Nebude chybět také pozvánka na zajímavé vystoupení a doprava v půl. Tak si to pěkně užívejme, pojďme na to. Dobré odpoledne ještě jednou.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď David Benda, český hudebník, skladatel a světový šampion ve hře na pětistrunné banjo. Z muzikantů, které znáte z vysílání Country Rádia, spolupracoval například s Radimem Zenklem, Ondrou Kozákem a podobně. V tuhle chvíli ale má také kapelu, která se jmenuje Sevastelar. Já vás zdravím, dobrý den a poprosím, představte váš projekt.
2: Krásný den do Country Rádia všem posluchačům. Takže jmenuji se David Benda a rád bych vám představil skupinu, která vystupuje pod názvem David Benda and Sevastelar. Je to taková multižánrovější kapela samozřejmě, vycházíme všichni z kořenů, který máme bluegrassový a country a folku. A na co bych vás chtěl pozvat, tak je určitě koncert v Brně ke kouřícímu králíkovi, který se bude konat 25. května v pondělí od 20 hodin a hned druhý den do Zelenáčovy šopy ve Zlíně, kde budeme hrát taky od 20 hodin, tuším.
1: Najdou se nějaké informace o těchto koncertech a vůbec o vaší kapele také na webových stránkách?
2: Ano, ano, určitě pro veškeré informace mrkněte na davidbenda.com a v sekci akce máme všechny možné koncerty, kde nás můžete letos ještě vidět.
1: Takže 25. u Kouřícího králíka v Brně a 26. v Zelenáčově šopě ve Zlíně vystoupí David Benda and Sevastelar. Já za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc krát vám děkuji a mějte se krásně, všem přeju krásný, skvělý den.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Žalman a Lenka Slabá, předtím Beyoncé, nás dovedli až k dopravním informacím na Country rádiu. Problémy jsou na D5. Jedna klasicky na dojezdu do Prahy, kolona je od Loděnice a rozjíždí se to až za Ořechem na pražském okruhu na D0. Pojedete zhruba 40 minut tenhle úsek. V opačném směru u Žebráku, tedy ve směru z Prahy do Plzně, se pracuje na silnici, kolona začíná právě u Žebráku. Zdržíte se asi 15 minut. D1, obvyklé kolony na dojezdu do Brna, ale tentokrát problémy i v opačném směru. 193. kilometr, to je napojení D2 ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda. Počítejte také s rostoucí kolonou. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na koleji.
6: Ježišmarja, to je paráda.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: To byly Texmeni a vrátě vyskočil balada od Jet Clampetovi, předtím skupina Marianne, Krajina v tobě. Za chviličku Pokáč, Mám doma kočku, anebo Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. A teď opět jedna dvojice zpráv, jedna dobrá a jedna špatná, tentokrát začneme tou dobrou zprávou. Marie Rotrová bude mít gala koncert nazvaný Lady Soul v pátek 22. května od 8. večer, tedy už zítra v Loděnici Děhylov. Bude mít jako doprovodnou kapelu Septet plus orchestra Dalibora Kaprase a hosta bude mít Petra Němce. Tak tedy pokud jste ještě nestihli si objednat stupenky, tak se podívejte na webové stránky www.lodenice.com a pátek 22. května o 20 hodin večer v Loděnici Děhylov se na vás těší Marie Rotrová. Naopak, pokud jste se těšili na Romana Hurkého a skupinu Camelot na naší Country Fontáně v Praze, tak bohužel, to je ta právě ta špatná zpráva, Roman Horký ze zdravotních důvodů nebude moci na této Country Fontáně vystoupit. Jeho písničky ale dál uslyšíte ve vysílání Country Rádia. Teď už zmiňovaný Pokáč.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stor

0: Co se týče muziky, je to pro tuto hodinku všechno, co se týče informací nikoliv. Mimo jiné Tomáš Adamec s informacemi o počasí už je nachystán. Po 16. hodině potom zpravodajství Tomáše Adamce. Další hodinku začne Věra Martinová anebo Jaroslav Samson-Lenk. Věra Martinová s klasikou, Jaroslav Samson-Lenk s novinkou. Co bude dál, vám prozradím právě po Samsonovi. Teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Jak používat zubní nit a jak důležitá je prevence, vysvětlují dětem zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kde zdravotníci učí vybrané děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně. Služba má pomoci rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Město postupně vymění staré ukazatele a plánky, které už podle radnice technicky ani vizuálně nevyhovují. První tabule a ukazatele teď pracovníci osazují v centru lázeňského města. Tip na výlet má Luboš Dvořák.
2: Zámecký park v Lysé nad Labem tvoří kromě přírodní krajinářské části i část se souborem barokních soch. Velký rozvoj parku nastal na přelomu 17. a 18. století za hraběte Františka Antonína Šporka. Přesto se v něm musí kácet. Čtvrtina ze 3000 stromů je v havarním stavu. Může za to i sucho. Město má studii na jeho revitalizaci. Luboš Dvořák, Lysá nad Labem.
1: Parkovacích míst je stále málo, ale problém se někde řeší. Tady je důkaz.
3: V brněnských Židenicích vzniká rozsáhlé parkoviště, které má po několik let nabídnout dočasné řešení parkování v rozvíjejícím se areálu nové zbrojovky. V budoucnu má ale tato plocha v plánech soukromého investora jiné využití. V nové zbrojovce má na ploše 22 hektarů v příštích letech vyrůst nová čtvrť s byty, kancelářemi a komerčními plochami. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšku a k fotbalu, protože fotbalový pohár má svého vítěze. Finále MOL Cupu sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Karviná slaví historický úspěch. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazila Jablonec 3-1 a český pohár vyhrála vůbec poprvé. Moravskoslezský klub si triumfem zajistil účast v posledním předkole Evropské ligy. Pokud by neuspěl, zahraje si základní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jaroslav Samson, Leng trávou, to je písnička, která právě dozněla. I nadále s vámi bude Miloš Keller, to je, co se týče mluveného slova. Co se týče muziky, tak to budou Pavel Brimer, Karel Černou, Johnny Cash, také Malina Brothers, Flereti nebo Wander do 50. V kukátku si budu povídat o dětské portě, která už bude za týden v podstatě. No a dopravní informace v půl. Tak tohle všechno máme nachystáno, nechť se vám to líbí. Dobré odpoledne ještě jednou.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Vždycky, když do studia Country Rádia dorazí František Čálek, je jasné, že si budeme povídat o dětské portě. Já tě zdravím, ahoj, je to tak?
2: Já tě taky zdravím, ano, je to tak. Zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak, jak to s dětskou portou bude letos?
2: No, letos to bude zajímavé, protože jsme se dostali do polujubilejního 35. ročníku, čím se dostáváme mezi jedny z nejstarších festivalů folk country žánru u nás. A letošní republikové finále bude v sobotu 30. května, opět v Kroměříži po 9. už za sebou, v Prušinovské ulici ve dvoře vedle divadla, a opět to bude zase na dvou pódiích, která se budou střídat. Letos bude vystupovat dokonce 47 různých uskupení, jednotlivců, duet, skupin, takže to bude pěkně dlouhé, ale nevadí, bude aspoň hodně muziky, začínáme již 8.30, vypadá to, že soutěž by měla končit okolo 7 hodiny večer, zatímco se porota bude radit, tak ji vystřídá skupina Marien, která zahraje jako hlavní hudební host, a pak zhruba o 9 hodin by mělo být vyhlášení.

0: výsledku.
1: Vstupné je dobrovolné, takže můžou posluchači a diváci vlastně přijít kdykoliv, kdykoliv odejít, je to tak?
2: Ano, je to volné, takže přijdou, poslechnou si, můžou se pojat po krásné Kroměříži, že zase se vrátit.
1: Mimochodem hned vedle je také muzeum Karla Kryla, když to připomenu.
2: To je další věc, kdy je dohodnuto, že jako bude otevřené muzeum Karla Kryla, můžou se tam jít podívat. Ano.
1: Vesměs jsou tam děští soutěžící, takže o nich ještě moc informací není na internetu a na podobných věcech, ale vždycky jsem si všiml, že v tom průjezdu visí krátké navštívenky či vizitky jednotlivých soutěžících.
2: Právě proto, že vlastně jsou to ještě děti mezi 7 a 18 lety, tak je jasný, že nikdo z nich nebo většina z nich ještě není příliš známá. Tak už několik let děláme to, že vizitku každého z těch 47 vlastně uskupení pověsíme do průjezdu, který musí každý projít, když dovnitř nebo když jde ven, a tam si mohou hosté, diváci a tak dále najít toho svého oblíbence, které zrovna třeba zaujal při vystoupení, nebo naopak někoho, na toho se přišli podívat.
1: Takže pokud posluchači, respektive návštěvníci, budou chtít vědět, kdo bude folkovou nebo countryvou hvězdou, řekněme za 5 let, protože teď je to ještě dítě nebo mladý soutěžící, tak se může přijít podívat právě na Českou portu. Mimochodem, kde se tam vzalo těch 47 soutěžících?
2: Právě já si myslím, že tím, že Dětská porta je největší festival dětských hudebníků v oblasti žánru folk country a podobně, tak je dost velká naděje, že někdo z těch finalistů se opravdu za 4-5 let někde objeví, jako se objevil Vítěz Troníček nebo Radka Fišarová, kteří kdysi vyhráli jako Dětskou portu. A to, že je to největší festival, je vidět i z toho, že finalisté těch 47, o kterých jsme mluvili, vzešli z 9 kol oblastních, které byly skoro ve všech krajích České republiky od podzimu až do vlastně března, a porota každého toho oblastního kola poslala jenom ty opravdu nejlepší sem na republikové finále.
1: Já ještě poznamenám, že se soutěží hned v několika kategoriích, to ale nebudeme teď tady rozebírat. Možná ještě řekni stručně 2 jména, která to budou moderovat, protože jsou to 2 pódia.
2: Ano, tím, že jsou tyto 2 pódia, která jsou proti sobě, diváci sedí, to jako naše specialita na otočných židlích, takže když dospívají najednou, otočí se jenom a dívají se na druhý. Na jednom pódiu stojí Jana Štěpánová, zpěvačka skupiny Jam Tour a herečka z Kroměříže, na druhém stojí Jana Richterová, folková zpěvačka, před několika lety druhá na Velké portě, ve finále Velké porty, vítězka notování a tak dále.
1: To naši posluchači znají docela důvěrně, hostem bude také skupina Marien, to bude až večer, takže ještě jednou, sobota 30. května, Kroměříž, a v kolik se začíná?
2: Od 8.30 do zhruba 19. soutěž, od 19.30 Marien a zhruba o 9 hodin večer vyhlášení výsledku.
1: Říká František Čálek, jeden z organizátorů Dětské porty. Já mu děkuji nejenom za tento rozhovor, ale i za to, jak se společně s ostatními o Dětskou portu staráš, a už se těším, protože se tam pojedu do Kroměříže také podívat. Já ti děkuji.
2: Já také děkuji, všechny vás zvu, bude to určitě super.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Necelé 2 minuty po 4:30 a máme tu dopravní informace na Country rádiu. Problémy jsou v Litoměřicích, je tam u Tyršova mostu na silnici číslo 15 dopravní nehoda. Je to vážná dopravní nehoda a jsou plné i všechny možné objízdné trasy. Počítejte s velkým zdržením, pokud jedete přes Litoměřice. 2 problémy máme na 35. Na trase Turnov-Liberec se pracuje na komunikaci u Hodkovic. Kolony jsou z obou stran zhruba na 15 minut. No a potom jsou kolony na průtahu Litomyšlí, a to zejména ve směru na Mohelnici. V Praze počítejte se silným provozem zejména na východní části okruhu, tedy od D11 až k Průmyslové. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country. Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Tohle byla Tammy Wynette a nahrávka s názvem Your Good Girl's Gonna Go Bad. Je to z roku 1967 písnička, je to originál, od té doby vzniklo pár dalších verzí. Předtím novinka Aleš Petržela, Člověk a Bůh, písnička z jeho letošního alba. Kdo na nás čeká dál? Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, a nebo Ivan Mládek se svým banjo bandem Medvědi nevědí. A uvidíme, co ještě do té 17. hodiny stihneme.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Mou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě, když hájí.

0: Jarek Nohavica má jíst v Unartu, ale přesto mu to pěkně zpívá. Byla to zhruba na hodinku poslední písnička, kterou jsme vybrali pro vás od nás, protože v příští hodině jsou písničky na přání. Dvě z nich mohou být také telefonické. V 18 hodin čaj o 6. V 19 hodin Dvora na country, pořad, který si chystá Bez junior. A ve 20 hodin potom už Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Mimo jiné vám zahraje Joe Cookera, Cody Johnsona a nebo Vojtu Dika. Teď ale Tomáš Adamec se zprávami o počasí a pak s těmi hlavními.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Jaký čerté, jdi radši dál, potom mě za nohy vzal.
7: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
8: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí prouzal.
7: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík. Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s country rádiem projedu příště.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie. Automobilka Škoda spouští předprodej modelu Epic. Elektrický crossover bude předběžně nabízet za 619 tisíc korun. Nejdřív se budou ale prodávat Epiky ve vyšších stupních výbavy, tedy zhruba od 778 tisíc. Dny otevřených hradů a zámků se blíží. Už o tomto víkendu se otevírají brány toho všechovického.
2: Hezký dobrý den, jdeme na zámek. Zajímavým počinem se rozhodli zpřístupnit svoje díla novodobí majitelé hradů a zámků v republice. O tomto víkendu, tedy 23. a 24. května, otevře své dveře a tím i komnaty s přilehlými prostorami i zámek Všechovice. První doložená zmínka o obci Všechovice pochází z roku 1281, kdy je připomínán Dobroslav ze Všechovic. Zámek Všechovice se nachází pod Hostýnskými vrchy, nedaleko Moravské brány, kudy také procházela Jantarová stezka. Zámek prošel od roku 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Připraven je na tento víkend opravdu bohatý kulturní program. V sobotu navíc rozezní zámecké okolí od 18. hodiny koncert kapely Papa Tres Muertos. Neděle se ponese ve znamení žesťového kvinteta Základní umělecké školy Hranice. Po oba dva dny čekají návštěvníky průvodci, aby je provedli v rámci komentovaných prohlídek. Chybět nebude vystoupení orientálních tanečnic Alimach, prodejní výstava obrazů Ludmily Šlosarové a Hany Buchtové a děti mohou obdivovat výstavu loutek i šperkovnic. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A ještě házená. Házenkářky Mostu po neúspěšné obhajobě domácího titulu získali alespoň bronz. V sérii o třetí místo hrané na dvě vítězství porazili Písek i po druhé. Včera uspěli na jihu Čech 38-32. O nových šampionkách se rozhodne až v sobotu. Slavia Praha, která zvítězila na hřišti Kinžvartu v úvodním finále 29-27, včera nevyužila výhodu domácího prostředí a prohrála 33-35. Rozhodující třetí zápas bude hostit Kinžvart. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Opět začneme jedním dluhem ze včerejška, kdy jeden e-mail opět dorazil až po uzávěrce pořadu. Prosím zahrát kousavou deku pro manžela, píše posluchačka Hana.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Také zdravím, tak co to bude?
1: Já bych vás hlavně dneska popustil Babi Daněk, Franta má péra. Když už máme před sebou ten krásně prosluněný víkend, kouká se, že by mělo být až někde 28 stupňů. Takže já písničku věnuju nám všem, co se na tento krásný víkend těšíme, ať budeme opíkat, grilovat, nebo ať budeme mít plány jakékoliv, ať navíc do rajničku. Samozřejmě já mám do country rádia, no a také v sobotu se hraje vlastně hokejové derbíčko Československo, takže i pro naše hokejisty, že jim moc budeme držet pěstí.
0: Tak to máme s informacemi o počasí i o sportu a písnička bude za chvilku. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Samozřejmě krásný víkend, naschledanou.
2: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte našemu kamarádovi Jirkovi k včerejším narozeninám od Marien strážce plamenů. Jirko, přejeme ti hodně štěstí a pohody. Marcela a Zdeněk.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Vedle ní jednu z tvých řas.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dana, dobrý den, já vás moc zdravím.
0: Zdravím taky, tak já co to bude?
1: Já bych přála všem lidem, které trápí nějaké neduhy, protože jsem se sama teď vrátila z nemocnice a jsem v rekonvalescenci, tak bych prosila písničku Dobrý recept od KTO.
0: Zahrajeme Dobrý recept, za chviličku mějte se hezky, naschledanou.
1: Velmi láska, moc vám děkuju a zdravím všechny přes rádio, naschledanou.

0: hudebníky na přání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych zahrát na přání kamarádovi Šemíkovi písničku Už koníček pádí, píše Jana a všichni kamarádi se připojují.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, D5 na dojezdu do Prahy, kolona je od 8. kilometru a pak pokračuje až k odbočce na Ořech. Celé vám to zabere zhruba půl hodiny. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, to v obou směrech. Jsou plné přístupové komunikace k Blance, zejména třeba Patočkova nebo Radlická má kolonu už od Jinonic. Na jižní spojce ve směru od magistrály k mostu Lanovému je za Spořilovskou dopravní nehoda. Kolona se prodlužuje a zdržíte se asi 15 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině této hodinky písniček na přání. Prosím o zahrání pro otce, tam nahoru měl by narozeniny. Ten chlap, co tu chybí. Moc děkuji, píší Jarka a Karel.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrúb a já bych poprosil o písničku nějakou od paní Jitky Vrbový, to je jedno jakou, a bylo by to do Sendražíc, na hřiště do hospody a na spálenku ke kolínu. Děkuji, naslyšenou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Bitva o Karlův most pro kamaráda Honzu z Rusavy, píše Hanka z Havířova.

0: a s pivem.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Tak, ještě něco na závěr stihneme. Zdravím všechny, kdo poslouchají, všechny v rádiu. Zahrajte prosím písničku Pohár a kalich od skupiny Klíč pro mé milované holčičky, píše Majka.

jeho. Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha a budou se vyskytovat přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Břešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období. Čelí sílící konkurenci internetových tržišť, proto propouští 850 zaměstnanců. Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v peklo. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Mohou být extrémně nebezpečné pro zdraví lidí. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou atakovat tropických 30 stupňů. A jaké bude počasí u nás? Mladoboleslavská automobilka ve Švýcarsku tento týden představila svůj nejdostupnější a nejmenší elektrický model Epic. Má dojezd až 440 km na jedno nabití. V den, kdy v Plzni padlo poslední kasíno, vybral krajský sněm ANO jako kandidátku do Senátu na Tachovsku a Chebsku Sandru Soukeník. Její manžel Leon přitom více než dvě dekády patřil k hlavním tvářím tuzemského hazardu. Například v Rozvadově vybudoval největší kasíno ve střední Evropě. Kvůli námitkám proti plánovanému lomu na těžbu živce na Tachovsku se bude konat veřejné projednávání. To ale má proběhnout pouze v online formě. S tímto způsobem mají některé obce v okolí plánovaného lomu problém. Stěžují si na změnu oproti předchozím schůzkám nebo na diskriminaci méně technicky zdatných lidí. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Báječný den a příjemný poslech, milí tuláci, tulačky i ostatní posluchači. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje na vrch Stříbrník, neboli Červený vrch. Červeňák, jak se mu také říká, je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku totiž stojí jediná horská chata na Lounsku. Je to Ejemova chata s rozhlednou, postavená kolem roku 1910. Historie staveb na Stříbrníku začíná rokem 1902, kdy vznikl návrh, aby tam byla vybudována chata s vyhlídkovou výškou. Myšlenku podpořila většina členů klubu turistů i městští radní. Problémem ale byl nedostatek finančních prostředků, a to zejména po zamítnutí dotace z ústředí klubu turistů. Lounští turisté proto museli na stavbu chaty pilně střádat a schánět peníze, jak se dalo. Další nesnází byl výběr vhodného projektu. Původní kamenná stavba musela být kvůli nestabilitě podloží nahrazena stavbou dřevěnou. Navíc bylo nutné kvůli zvětšení stavební plochy snížit vrcholek kopce o 30 cm. První práce na stavbě byly zahájeny na jaře 1910. Klub měl k dispozici pouze třetinu rozpočtu, proto si zbylý obnos turisté půjčili od lounské spořitelny. Nemalou měrou také přispěli i tamnější podnikatelé a živnostníci. Slavnostní otevření proběhlo v červnu 1911. Stavba byla pojmenována po iniciátorovi stavby, panu inženýru Ejemovi. Dřevěná vyhlídková věž byla pojmenována po podporovateli turistiky doktoru Freclovi. V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Její zpětné navrácení loutským turistům proběhlo v únoru 1991. Rozhledna byla ale opětovně zprovozněna až v roce 1998. Tamnější krajina poskytuje krásné výhledy do širokého okolí Českého středohoří. V roce 2001 ale v blízkosti chaty vyrostla kovová konstrukce mobilního operátora, která výšku převyšuje. Místní geologickou zajímavostí je výskyt doruda zbarvených porcelanitů. Ostatně právě to může být jeden z důvodů pro pojmenování kopce Červeným vrchem. Více informací o vrchu Stříbrník najdete například na webu červeňák-rozhledna.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamu.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. Receptů, kdy vaříme nebo pečeme hovězí na pivě, je mnoho. Jeden z nich vám přináším. Budeme potřebovat 4 plátky hovězího zadního, 10 deka špeku, 1 velkou cibuli, pivo, tmavé nejlépe, mouku, hořčici, pepř, celý pepř, nové koření, bobkový list, jalovec, takže klasika, klasická kombinace koření a taky sůl a jížku hovězí, plátky naklepeme, posolíme, potřeme hořčicí a obalíme v mouce. Mezitím si na pánvičce opečeme špek a cibuli nakrájenou na kolečka, přidáme veškeré to divoké koření, na to dáme plátky masa a z prutka osmáhneme. Pak to podlijeme pivem, celou půl litrovku do toho zvrhneme a necháme dusit. Jakmile maso změkne, zahustíme jížku, podáváme klidně s knedlíkem, s těstovinami nebo s rýží a s vysíláním Country Rádia. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na pátek, většina z nich končí právě v pátek odpoledne. Toužím, Bečov nad Teplou, Frýdek, Místek, Vratimov, Skuteč, Polička, Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást, Uplzně, Johann Georgenstadt, Nejdek a Olomouc, Štenberg. To jsou páteční polodenní výluky, které budou v pátek odpoledne končit. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Tereza.
0: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud kolem nás prodál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
7: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
8: Zůň na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
7: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
9: Osado, osado.
7: Tak ahoj, kamarádi!

0: Oni došli, řeknem, zdař Bůh a dobro došli.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
5: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
6: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
7: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
6: jako by to bylo včera.
8: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
6: S námi si vzpomenete. Country Radio.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Krásný květnový večer přeje posluchačům Country rádia opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Minulý týden jsme se věnovali květnovým oslavencům a také dnes se na jednoho dostane. Ještě předtím se ale budeme věnovat kovbojkám, tedy kovbojkám v písních. Ujmou se toho Reba McEntire společně s dvojicí Brooks & Dunn, Casey Musgraves a také Milena Soukupová.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1993 se členové americké country asociace shodli na tom, že do Nashvilleské dvorany slávy bude uveden jeden z nejslavnějších rodáků z Texasu. Skladatel, zpěvák, kytarista s nezaměnitelným tónem a hlasem Willie Nelson. Jen tak mimochodem, Willie oslavil před pár dny 93. narozeniny a je stále hudebně činný. My si ho připomeneme trojicí písniček. Jednak to bude jeho první single, který vydal v roce 1957. Potom si dáme jeho 10. vítězný single z roku 1985. No a pak nahrávku z jeho loňského alba. Tak schválně porovnejte, jak mu to zpívá.

0: And we could fade it out in there somewhere.
1: Antologie české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
2: Na přelomu let 60. a 70. patřila mezi nejznámější country a tramské soubory skupina Scarabeus. A nutno říct, že tahle parta měla velmi slušně našlápnuto. Dvakrát vyhráli Portu, několikrát se objevili na televizních obrazovkách. Natáčeli pro vydavatelství Pantone. Ovšem v roce 1974 se na dlouhých 20 let odmlčeli. V roce 1972 vydal Scarabeus maxi single, na něm celkem 8 nahrávek. Dneska si dáme první 4.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. V úvodu dnešní návštěvní hodiny jsem slíbil ještě jednoho květnového oslavence. Tak tedy, 25. května roku 1936 se v Strickright v Kentucky narodil Thomas Hall, později známý jako Tom T. Hall. Už od mládí vystupoval s vlastní kapelou a v roce 1961 po návratu z vojny, kterou trávil v Německu, se začal prosazovat. Jako mnozí další nejdřív jako autor a později i jako interpret.

old pickup trucks, slow-moving trains, and rain.

Tom T. Hall, který by letos 25. května oslavil 90, se významným způsobem zapsal i do vývoje české country. Po jeho písních sahla nejedna hvězda naší domácí scény. Ku příkladu Vaby Daněk, Naďa Urbánková nebo Ladislav Vodička.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hofu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

0: ráno sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet...
1: Už 29. verze slavné Williamsovky Jambalaya bude ve francouzštině. Tentokrát se nám představí nám vlastně velmi dobře známý folkař Yc Offray.

0: Country Radio.
1: I ty nejsilnější holky kovbojky můžou být někdy smutný. Třeba když zjistí, že se blíží konec dnešního vysílání. I když popravdě Rodney Crowell si to myslel asi trochu jinak.

Příští týden se společně podíváme na zcela zásadní album Merle Haggarda Stejnej vlak v jiným čase, na kterém v roce 1969 vzdal poctu tvorbě legendárního Jimmy Rogerse. A než si pustíme malou ochutnávku, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Maledné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na galakoncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer s datem 21. května vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si na úvod připravil jednu píseň, která by jako vypadla ze současné hitparády country. Ale je to píseň, kterou kdysi před několika lety naspívala rockový bard Joe Cocker, který bohužel mezi námi už několik let není. Nahráli na své poslední album Fire It Up, které já považuji už dneska taky z toho dnešního pohledu za v podstatě ryzí country album, přestože Joe Cocker byl jeden z největších rockerů, jedna z největších žijících rockových legend po dlouhá léta, člověk, který zažil také slavný Woodstock, kde vlastně zazářil jako mladík, který tam zpíval i svoji cover verzi písně kapely Beatles With a Little Help From My Friends. No a ta deska je opravdu z dnešního pohledu naprosto countryová a vybral jsem tedy titulní Fire It Up. A myslím si, že mnozí dnešní countrymeni mají ještě větší rockový tah na branku. No posuďte sami. Báječný Joe Cocker a já vám přeji hezký večer.

si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých křídel, co vzal jestřáb čas.

zanořím zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí další cíl.

0: sestřám čas.
1: Dneska slaví 39. narozeniny jedna ze současných velikých hvězd světa country hudby, zpěvák a skladatel Cody Johnson. Narodil se v Sebastopolu v Texasu, takže country má opravdu v srdci už od malinka, kdy už jako malý kluk hrál na kytaru a snažil se skládat své první písně. Jinak on vlastně patří v tom současném toku country k těm tradicionalistům s odkazem na honky-tonkovou country, protože on jako své největší vzory uvádí George Straita a Willieho Nelsona. Pochopitelně oba dva z Texasu, jak jinak. No a on se opravdu tak trošku vymyká. Ne, že by neměl v té své muzice trošku tah třeba občas lehce do roku nebo lehký popový náznak, ale jeho srdce tepe opravdu v rytmu takové té tradiční texaské country, což je dobře, já to mám moc rád. Jinak byl samozřejmě oceněn mnoha různými asociacemi, ať už country asociací a nebo taky akademií country, protože ta jeho pouť je dlouhá a velmi pestrá a velmi důsledná, protože on to sbíral opravdu krůček po krůčku a je skvělý, mám ho moc rád. Pojďme si poslechnout píseň, která má velmi výmluvný název, jmenuje se Cowboy Like Me, tedy Cowboy jako já, zpívá dnešní oslavenec Cody Johnson.

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: Ahoj!

Právě dnes je to 32 let, kdy se v Nashvillu odehrála jedna z velmi slavných svateb, protože se tam tehdy brala velmi známá a populární country zpěvačka Trisha Yearwood a brala si neméně populárního muzikanta Roberta Reynoldse zvaného Bobby, což je basista slavné country kapely The Mavericks. Bohužel pár se v roce 1999, tedy o 5 let později, rozvedl a jak mnozí asi správně tušíte, tak potom si tedy až o 6 let později, v roce 2005, Trisha Yearwood vzala Gartha Brookse, s kterým je dodnes a je to jeden z nejšťastnějších párů ve světě country hudby nebo ve světě hudby vůbec. Oni vlastně už spolu tu lásku, dá se říct, sdíleli od konce 80. let, kdy se poprvé potkali v Nashvillu. A myslím si, že tam se do sebe zakoukali a léta na sebe tajně mysleli, i když měli každý svá manželství, ale osud tomu tak chtěl. Jejich srdce patřila k sobě. Zpívali o tom i v několika společných duetech. Nicméně, teď si pustíme nahrávku, kterou kapela The Mavericks, tedy kde na basu hrál manžel Trisha Yearwood, tak pustíme si písničku, kterou Trisha Yearwood naspívala právě s touhletou kapelou a je to slavná Something Stupid, kterou zpíval kdysi Frank Sinatra se svojí dcerou Nancy. Tak tohle je taková, dejme tomu, country verze.

0: Dnes je to přesně 49 let od chvíle, kdy jedna z největších ikon světa country hudby Waylon Jennings vyrukovala se svým skvělým novým albem, které se jmenovalo All Waylon. V přeneseném slova smyslu něco jako starý dobrý Waylon, což tady platí dodnes mimochodem. A na tom albu byla i jedna zásadní píseň, která obzvláště z dnešního pohledu skutečně zásadní ve světě country hudby je, a jmenuje se Welcome Back Texas, Back to the Basic of Love, což je taková oslavná píseň na město Welcome Back Texasu. A tu písničku složil Waylon společně s Willie Nelsonem, také ji spolu zpívali dlouhá léta na koncertech, dokonce společně s Highwaymen, takovým hvězdným seskupením, které znáte samozřejmě i z vysílání country rádia. No a tu písničku, když Waylon právě dnes v roce 77 vyslal na hitparádu, tak na prvním místě hitparády Billboard celoamerické zůstala celých 6 týdnů, což byl obrovský úspěch. A já bych tuhle tu skladbu teď rád připomenul v malinko jiné verzi, ne tedy od Waylona, že on ji pak natočil právě i s Willie Nelsonem a s Billy Joe Shaverem. Existuje jí opravdu mnoho verzí, ale tu, kterou vám pustím, tu mám obzvláště rád, protože ji zpívá veliká hvězda současné country Kenny Chesney a společně s ním jeho kamarád, pro změnu obrovská rocková, nebo dejme tomu skoro až heavy metalová hvězda Kid Rock. A představte si, že tenhle ten chlapík Kid Rock miluje country hudbu, celý svůj život poslouchá ji, přestože hraje malinko jinou muziku, ale natočil několik country alb, ale před lety se dohodli, že s Kennym Chesneym vzdají hold starému dobrému Waylonovi a naspívali skvěle tuhle tu píseň. A hlavně si poslechněte i ten začátek, i ten konec, kde si oba ve studiu ještě povídají a dohrávají a je vidět, že z toho měli opravdu upřímnou muzikantskou radost. Tak vzpomínka na Waylona, Welcome Back Texas.
1: I can't say that.
2: All right, here.
1: I like that. Revert to Hank.
2: All right.
1: I'm thinking, if you had one spot on Earth that you could wish for, could hope for, where would you want to go?
2: One, two, three. Let's go.

Když jsem v minulém vstupu vzpomínal velký hitparádový hit Looking Back Texas Waylon Jenningse, tak na dnešní den připadá ještě jeden, protože právě dnes, tedy 21. května roku 1964, další obrovská hvězda country Buck Owens vystoupal na první příčku hitparády se svojí písní My Heart Skips a Beat. A byl to vlastně Owensův třetí veliký hit na hitparádě. A zvláštní je, že na tom prvním místě, kde ta píseň strávila neuvěřitelných 7 týdnů za sebou v řadě, tak tuhle tu písničku vystřídala potom jeho další píseň, která se jmenuje Together Again. Mimochodem s tou písní My Heart Skips a Beat strávil Owens na hitparádě celkem 27 týdnů, což je také neuvěřitelné. No a Together Again se vystřídala s touto písničkou a na tom prvním místě vydržela také mnoho týdnů. Tuhle tu skladbu znáte samozřejmě v mnoha různých úpravách, znáte ji také od nás z roku 95, kdy Michal Tučný natočil na album Šťastné staré slunce. A je to skladba, která zazněla i na tom vzpomínkovém koncertě v O2 Areně, kde jsme na Michala vzpomínali letos v lednu. Zpívala ji tam překvapivě Eva Burešová, musím říct, že moc pěkně zahráli jsme ji spolu jenom sami dva s kytarou. Bylo to až dojemné, jak celá ta O2 Arena zpívala s námi. A já mám pro vás další unikátní verzi téhleté skladby, kterou naspíval Ronnie Dunn, což je polovina slavného country dua Brooks and Dunn. Ten totiž natočil album, které nazval Reboot, což je taková jeho reminiscence na hity, které poslouchal jako už teenager, anebo i mladší dokonce jako dítě a i v pozdějších letech. A jsou tam písně z různých žánrů, jsou tam některé rockové písně, ale zazpomínal právě i na starého dobrého Bucka Owense, na kterém vyrůstal. A píseň Together Again pojal úplně než taky můžete znát z různých jiných verzí, kde naříkají ty steel kytary a housle. Ronnie Dunn totiž vdechnul takovou, až řekl bych, bluesovou atmosféru. Dokonce mám i živou nahrávku z jednoho jeho koncertu utajeného. Tam je to teda ještě větší maso. Ale jak říkám, je to vlastně tak do bluesova laděno. Tak si tu nahrávku vychutnejte a můžete srovnat třeba s Buck Owensem nebo s Michalem Tučným. Ronnie Dunn, Together Again. Let's do it.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Co ti chybí? Holka, co ti je?

Na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám takovou vzpomínku na jedno skvělé album a na jednu krásnou píseň z roku 2014, protože právě dnes, v roce 2014, hvězda současné country Luke Bryan vydal album s názvem Crash My Party, což bylo jeho čtvrté studiové album. A to album vyšprhalo na první příčku country hit parády. Byl to veliký úspěch, tehdy se té desky prodalo během léta 2 miliony kusů, což není úplně běžné. Zkrátka velký hit to byl, všechny ty písně. Samozřejmě ta titulní skladba se vyšpahala také na první příčku, ale já mám z tohoto alba pro vás jinou píseň. Je to nádherná balada, ve které se loučí Luke Bryan se svojí dívkou a jmenuje se Goodbye Girl. Já se s vámi samozřejmě neloučím, protože se na vás budu těšit po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer. Tohle je Luke Bryan, Goodbye Girl.

0: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Písničky jsou tajnou skrýší našich vzpomínek.
2: Nezapomeň, Bohu, že býval spisy má.
1: Skrýší, která nám odkrývá písničky našeho srdce.
3: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já
1: a... Melodie, které nám vracejí jakoby kouzlem. Vzpomínky na velkou lásku, na krásná místa, na kamarády.
4: My dali jsme si poloku. U starých spí svůj sen.
1: A taková kouzla umí Country Radio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

0: Been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Je krátce po 21. hodině z večerního vysílání Kantriádia. Vám klidný a příjemný večer přeje Petr Kocman. No a před námi spousta písniček, ale také v této hodince zazpomínám na narozeniny některých významných umělců. Bude to samozřejmě spojeno i s písní, ale mám pro vás hnedka na úvod této hodiny jeden takový, řekl bych, docela vtipný aforismus, který pojednává o čtvrtku. Kdy si ho vyřkl jeden známý malíř, který pravil, že na rozdíl od pátku mají čtvrtky tu výhodu, že se na ně dá kreslit. Přeji vám hezký večer.

Moc rád bych teď ve večerní vysílání Country Rádia zazpomínal na jednu velikou hudební legendu naší české a československé hudební scény, a sice na Mikyho Volka, který se narodil jako Michal Vítězslav Volek v Uherském Hradišti právě 21. května roku 1943. Byl to nejenom samozřejmě rock'n'rollový zpěvák, ale také kytarista, pianista a skládal skvělé písně. A hlavně to byl veliký showman a také ho přezdívali co by krále českého rock'n'rollu. Narodil se v Uherském Hradišti jako jedináček do rodiny armádního důstojníka Václava Volka. No a jeho otec, syn kováře z Měšic a Dražit u Tábora, přišel na Moravu v roce 1936, tehdy za války. No, ještě než Michal dosáhl školního věku, tak začala rodina opakovaně provozovat různé stěhování spolu s tím, jak Václav Volek po druhé světové válce měnil působiště, takže jezdili různě po republice. No ale Miky tak už od svých asi 26 let žil pouze se svou matkou, s níž ho poutal velmi blízký vztah a která v něm také probudila zájem o hudbu a v dětství se učil hrát na kytaru a klavír. No a existují dokonce dohady, že biologickým otcem Mikyho Volka by mohl být spisovatel František Kožík, se kterým měla jeho matka v době okolo Mikyho narození velmi, řekněme, úzký a přátelský vztah. Ten na přímý dotaz tuto tezi sice odmítl potvrdit, kdykoliv byl dotazován, svoji odpověď ale formuloval tak, že to z ní vyplývá jako dobře možné. Jinak ten jeho zájem o rock'n'roll vzbudil roku 1956 článek o Elvisovi, samozřejmě bylo to vtedy v časopise Dekobraz, jestli si na něj pamatujete, ve kterém se psalo o novém úpadkovém hudebním stylu vzniklém v prohnilém imperialismu. To byla přímo citace. No a původně se tedy domnívala, že rock'n'roll vznikl v západním Německu, neboť mu jeho první rock'n'rollové desky věnovala teta z Lince. No a na jeho omyl jej upozornil o nějaký čas později Pavel Sedláček, další veliká rock'n'rollová legenda, kterého mimochodem budu mít teď někdy jako hosta ve večerní vysílání Country Area, takže můžeme zaprousit i na téma Mikky Volek. No jinak v roce 1960 začal Mikky vystupovat s kapelou Crazy Boys, ve které hrál na solovou kytaru a zpíval doprovodné vokály. A dalšími členy kapely byli pozdější klávesista Olympiku Mirek Berka a také hudebník Ladislav Štajdl, ano. A na vystoupení Crazy Boys na reprezentativním koncertu divadla Semafor přišli do Paláce Lucerna 3000 diváků tehdy, což bylo nevídané. No a po skončení jejich produkce nechtěli diváci Volka pustit z pódia, mimochodem, taková to byla hvězda. V roce 63 odešel Mikky, tehdy už jako hlavní zpěvák kapely, dobrovolně do psychiatrické léčebny, aby nemusel nastoupit na vojnu a Crazy Boys se tedy rozpadli.

No, později začal hrát s kapelou Olympic a už to šlo ráz na ráz. Účinkovala, kde se dalo, ale bohužel jeho náklonnost k alkoholu a k zobání různých léků vedla k tomu, že v pouhých 53 letech srpnu roku 96 umírá, což tedy můžeme charakterizovat jako odchod jedné z největších rock'n'rollových legend u nás v České republice. No, o tom Mickeyho životě by se dalo samozřejmě dlouze vyprávět, ale já si myslím, že nejlépe bychom si ho mohli připomenout muzikou a vybral jsem z jeho repertoáru píseň, kterou on sice nesložil, ale převzali od Little Richarda, což byla obrovská hvězda, dokonce hrál v Praze i v té Lucerně, kde Mickey měl takový úspěch. Byl jsem tehdy na tom koncertě a musím říct, že to byla jízda, když Little Richard vstoupil na pódium, tak jsme s Pavlem Bobkem a právě Pavlem Sedláčkem stáli a plakali jsme a nechtěli jsme věřit tomu, že ho vidíme před sebou. No a Mickey od něj udělal snad jeho nejslavnější píseň Long Tall Sally a pojmenovali velmi vtipně. Já ti píšu Sally, zpívá dnešní oslavenec Mickey Volek.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Dnes, tedy 21. května, se u nás i ve světě odehrála docela spousta různých zajímavých věcí. Pojďme si některé z nich připomenout. Tak roku 1881 je datováno první praktické použití telefonu v Praze. Představte si, tehdy majitel vysočanského cukrovaru, pan Bedřich Frej, si jako úplně první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. To byla vymoženost. Roku 1898 automobilka Tatra sestrojila první automobil prezident ve střední Evropě. Automobil prezident vyrazil na první dlouhou trasu z Kopřivnice do Vídně, vzdálenost 328 km urazil za 14,5 hodiny. Na tehdejší dobu opravdu velký úspěch. Roku 1924 redaktor Národních listů, pan Richard Durdil, poprvé použil slovo rozhlas. V roce 2013 v Praze bylo symbolicky ukončeno pravidelné nasazení obousměrných tramvají typu Tatra KT8D5. Ten poslední vůz číslo 9048 byl odtažen do Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. V roku 1655 Angličané provedli vylodění na španělské Jamajce. V roce 1904, to je pro fotbalisty, byla v Paříži založena FIFA, tedy Mezinárodní federace fotbalových asociací. V roku 1927 Charles Lindbergh dokončil první sólový přelet Atlantského oceánu. No a roku 1981 François Mitterrand se stal francouzským prezidentem.

Za Spirituál kvartet všechny posluchače Country Rádia srdečně zdraví Jirka Holoubek a těšíme se na vás na Country Fontáně v Ostravě 20. června. Určitě přijďte, my tam budeme.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chá.

za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.
1: Jak jsem sliboval, tak v té následující hodině si určitě připomeneme ještě jedno výročí jednoho známého hudebníka, které bude samozřejmě spojeno s písní, ale taky mají narozeniny někteří další. Například v roce 1933 se narodil filozof a publicista Erazim Kohák. V roce 1946 český herec, kterého měli vždycky rádi především dámy, a sice Ivan Vyskočil. V roce 1974 se narodil rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996, pan Martin Doktor. No a v roce 1985 se narodila naše skvělá tenistka Lucie Hradecká. To je ode mě v této hodině vše a budu se na vás samozřejmě těšit po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav z Karlovy.

Posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 22. hodině, s vámi Petr Kocman. No a hned v úvodu hodiny bych moc rád poblahopřál k dnešnímu svátku všem Monikám. Moniky, hezky si svátek ještě užijte, máte na to ještě necelé 2 hodinky, takže vám pomyslně připijím na zdraví. Jinak jméno Monika je jméno, které má hned několik významů. Původ má patrně v řeckém monos, což znamená jediná nebo jedinečná, sama, osamělá, a jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, což je poradit, přeneseně tedy Monika je taková rádkyně, případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. Takže můžete si vybrat, milé Moniky, jste prostě naše rádkyně, naše nebohyně, a doufám, že nebudete sami teda, jak se mu napovídá ten řecký výklad. Jinak, když se podívám do encyklopedie, tak teď cituji, v Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu zažívalo v 70. letech 20. století. Před 60 lety ve 20. století šlo o poměrně raritní a spíše lokálně se vyskytující jméno. Matričně je však doložené už v 17., 18. i 19. století. Takže máte, milé Moniky, určitě skvělou tradici. Přeji vám ještě jednou vše dobré k svátku, hezky si ho užijte a posílám vám písničku. Pěkný večer vám přeje Petr Kocman.

Dnes slaví 73. narozeniny jedna veliká osobnost naší hudební scény, virtuózní kytarista pan Lubomír Prabec. On vlastně začínal původně jako houslista, když se narodil v Plzni, tak tam začal hrát na housličky. No a později studoval hru na konzervatoři v Plzni a v Praze u pana profesora Milana Zelenky, což byla vždy velmi uznávaná persona, co se týče hry na kytaru. Dokonce ten spolupracoval i s Lenkou Filipovou třeba. No a v roce 1980 pak pokračoval v mistrovském studiu v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music Centru. A to vlastně se dělo díky stipendiu od britské vlády. No, jeho interpretační umění je opravdu velmi široké a zabírá takovou docela pestrou škálu loutnové a kytarové literatury a spolupracuje už mnoho let s řadou různých zpěváků a solistů, jako třeba Gabriela Beňačková nebo Elizabeth Vidal, Petr Dvorský, Štefan Margita, Daniel Vůlka, Kateřina Englichová, také s Pavlem Šporclem hrál, s Jaroslavem Svěceným, s Václavem Hudečkem, no je jich opravdu hodně a dokonce se nevyhýbá ani spolupráci s hudebníky z oblasti populární hudby, takže jste ho mohli vidět třeba s Luckou Bílou, Kateřinou Brožovou nebo také s bluesmanem Lubošem Andrštem nebo Petrem Jandou z Olympiku. No a za to své působení také upravil pro kytaru stovku děl jiných autorů a to aranžmá vlastně rozšířilo možnosti kytary jak v oblasti sólového, ale i doprovodného či komorního nástroje, takže opravdu je to i člověk, který posouval jisté hudební hranice. On má na svém kontě mnoho různých ocenění, třeba z Paříže z roku 74, také Zlatý štít Pantonu za nejlepší nahrávku roku z roku 86, má různé medaile. Tuším, že v roce 89 získal medaili Vila Lobose v Brazílii. A jinak, co se týká jeho koníčku, tak to byste nehádali. On je totiž také zanícený vodák a také jachtař, potapěč, lyžař a cestovatel. No a dokonce se také věnuje kanoingu a ski alpinismu a jezdí na koních. Možná jste někde viděli i dokonce fotky, když právě jezdí co by zanícený vodák a dělá tyhle ty další aktivity, tak má na rukou ty brankářské rukavice, aby si ty prsty, které potřebuje ke hraní, nezničil. No, já bych teď Lubomíru Brabcovi rád poslal pozdrav k narozeninám prostřednictvím písně, kterou kdysi, tuším, že to bylo někdy ještě na konci 80. let, nebo spíš na začátku 90. let, nahrál společně s mistrem basu Karlem Wagnerem, se svým dlouholetým přítelem. Ta deska byla velmi zvláštní, tehdy to bylo LPčko a na obalu sedí Lubomír Brabec, tedy ve smokingu s kytarou a vedle Karel Wagner naopak v teniskách se svojí slavnou baskytarou Fender a natočili skvělou desku a mimo jiné, tedy krom toho, že tam byly různé klasické kusy, tak si vzali i písničku od slavných Beatles, a sice Fool on the Hill, a nádherně ji spolu upravili. Tak pojďme si ji poslechnout a posílám i za vás, milí posluchači, přání k dnešním 73. narozeninám kytarovému virtuozovi Lubomíru Brabcovi.

Narazil jsem teď nedávno na jedno velmi roztomilé povídání, které je poučné vlastně nejenom pro tu současnou novou generaci, ale povídání, kterým si můžeme my všichni letos připomenout. Tak budu citovat. Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném životě. Najednou se vnuk zeptá babičky: babi, kolik ti vlastně je let? Babička se zamyslí, pak si přitáhne vnoučka k sobě a začne mu odpovídat. No, než bych ti měla jen říct roky, raději se ti to pokusím vysvětlit, tak poslouchej. Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci ani sušičky. Oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby uschlo. Člověk nebyl na měsíci, neexistovala trysková letadla. Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé rodině byla maminka a táta. Muži ještě nenosili náušnice, narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal na krev a moč. Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem každého muže pane a ženu paní nebo slečno. Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí lidé se snažili, aby jí uvolnili místo. A pokud byla těhotná, doprovázeli ji ke sedadlu. Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovali do výtahu jako první. Muži nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom nestali, pokud v okamžiku, kdy stoupila, seděli. V té době vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. Muži ženám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. Učili nás rozlišovat dobré a špatné. Vážný vztah tehdy znamenal, že máme dobré vztahy s našimi bratry a sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli. Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CDčka, DVDčka a neměli jsme elektronické psací stroje, počítače, notebooky. Slovo notebook znamenalo sešit. Hodinky jsme natahovali každý den. Nic nebylo digitální ani hodinky. Domácí spotřebiče neměli světlé displeje. Když už mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. Nemluvě o videorekordérech a videokamerách a podobně. Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé a na jejich vyvolání se čekalo nejméně 3 dny, made in Korea či vyrobeno v Číně nebo v Tajsku tady neexistovalo. Neslyšeli jsme o pice, o McDonaldu nebo o instantní kávě. V obchodě bylo možné koupit něco za 25 až 50 haléřů. V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili, ne kouřili. Tak, kluku, a teď mi řekni, kolik si myslíš, že mi je let. Ale babi, to přece není možný, aby ti bylo víc než 200, odpověděl vnuk. Ale ne, miláčku, odpověděla s úsměvem babička. Je mi pouze 73. Tohle je pravda pravdoucí a já jsem sice trochu smutná, ale i dost pyšná na to, co jsem si musela naučit a zvládnout. I když neovládám z nových technologií vše a stále se vyptávám těch mladých, kteří se mnou někdy nechtějí mít trpělivost. Ale já na rozdíl od nich umím věci, které se oni už nikdy nenaučí.

0: Nedávno jsem v kavárně naprosto nechtěně vyslechl rozhovor dvou dam, který se nedal přeslechnout, jinak bych samozřejmě neposlouchal. Ony dámy se totiž evidentně bavily o svých manželích nebo přítelech, nevím, kdo to byl, zkrátka o partnerech, a byla to velmi vášnivá debata a asi se jim něco nelíbilo, nepozdávalo na chování toho svého partnera, a ta jedna, když už byla nejvíc v ráži, tak říkala, no víš, jak to je, muži jsou bezesporu opravdu báječně vymyšlený vynález, jen k ním výrobci bohužel zapomínají přikládat návod k použití. Tak to jsem říkal, že se s vámi o tom musím podělit. Nevím, jaký na to názor máte vy, milé dámy, ale pánové, sahněme si do svědomí, mám obavu, že někdy to tak opravdu je. Pojďte si pustit nějakou muziku a těším se na vás po 23. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se

Naše country kukačka před pár minutami oznámila 23. hodinu. Posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia. S vámi samozřejmě až do půlnoci Petr Kocman. No, musím říct, že to povídání, které jsem měl na konci minulé hodiny, ve vás zanechalo stopu, protože vy píšete také různé další aforismy a citáty na téma muž či žena a také se někteří ptáte, protože víte, že občas cituji nějaké moudro nebo aforismus, jestli nemám něco ještě o mužích a ženách. No, mám toho hodně, ale musím tedy říct, že mám něco teď pro muže i pro ženy, aby to bylo spravedlivé. Vzpomínám si, že jsem to slyšel poprvé někdy, když mi bylo náct, nevím kolik, ale už tehdy se mi to zalíbilo. Je to citát slavného francouzského spisovatele Viktora Iga, který řekl nádhernou věc. Muž chce být první láskou ženy a žena poslední láskou muže. Přeji vám hezký večer.

0: minulém vstupu jsem citoval Viktora Iga a debata na téma muž a žena se opravdu rozjela, protože mi píšete vše možné citáty a vtipné věci. A vzpomněl jsem si ještě na jeden takový vtipný aforismus, který kdysi řekl Miroslav Horníček, který pravil, že když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď auto, anebo žena. A víte co, když je řeč o Miroslavu Horníčkovi, tak dlouho jsme si nepouštili nějaké jeho krásné povídání. Pojďme to napravit. Pan Miroslav Horníček.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bicha. Já nevím, jestli je možno bicha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bicha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit, ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju, tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já, jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně. Bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už se ženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být, už jsem. Tohle bych

Bez zkoušky jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až zase, když dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím stát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu, dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takový žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen Bicha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, protože ano, to byl melodram od Fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: No a mám pro vás pravidelné nahlédnutí do pořadu Karavana, který pro vás na Country Radio pravidelně připravují mý přátelé a kolegové Jirka Vondráček a Denisa Marková, kteří vám představují spoustu krásných písniček, no a o jedné z nich vám teďka řekne Jirka osobně sám.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes přináším písničku již 21. týdne a je to naprostá supernovinka. Věra Martinová a Tomáš Klus mají společný duet. Asi věc nečekaná, ale je to tak. Tomáš napsal tu písničku už k Věřiným loňským narozeninám, ale asi se potkal s panem prokrastinátorem a tak je to teď naopak. Písnička vychází teď, nebo vyšla, 15.5. a to znamená k narozeninám Tomáše. A naše Karavana šla kolem a tak jsme měli takovou malou předpremiéru a tím pádem vám ji teď můžeme představit jako písničku 21. týdne. Prostě někdy do sebe tak věci zapadnou a kdo si počká, ten se dočká, znáte to. Písnička se jmenuje Magnetické bouře a zpívají tedy Věra Martinová a Tomáš Klus. Tak můžete psát, jestli se vám tahle písnička hodně líbí a to bude mít pak zase nějaký ten dosvuk. Třeba to bude ta, která vyhraje hlasování o nejhezčí písničku Karavany 93. A pište na mail Country Radio, to znamená info@countryradio.cz. A teď už tedy písnička 21. týdne, Magnetické bouře, Věra Martinová a Tomáš Klus.

Ahoj kamarádi, tady je Zdeněk Vřešťál z kapely Neres a Lucia. Chci vás pozvat na Country Fontánu v Děhylově u Opavy v sobotu 20. června. Takže si zapište Neres a Lucia na Country Fontáně v Děhylově.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází.

Půlnoc se pomalinku blíží, což je čas, kdy se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem, jak vždycky a rád říkám, ne na dlouho, protože už zítra ve 20 hodin se na vás budu opět těšit ve večerní vysílání Country Rádia. No a jelikož bude pátek, to znamená, že začíná víkend, tak si určitě ten večer zpestříme krásnými písničkami. Už teď mám některé nápady, co pustím třeba v té úvodní hodince. Country je všechno, co se mi líbí. Mějte se moc hezky, přeji vám klidnou noc, klidné sny, zítra úspěšný den a večer naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19. května a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás dnes přímo z kaňonu Zlaté řeky, tak totiž trampové již přes 100 let říkají Sázavě, zdraví Kuba Jiroušek. Posázaví a k němu přilehlá území jsou již od 19. století místem, kam vyráží pravidelně turisté, výletníci a trampové. O všech krásách Posázaví a důvodech, proč je třeba je bránit, si budeme povídat s geologem, spisovatelem a hlavně s neúnavným popularizátorem vědy Václavem Cílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím je zdejší krajina výjimečná? Proč nabývá stále větší důležitosti pro současného člověka? A o co můžeme přijít, pokud nebudeme chránit naše přírodní a kulturní bohatství? O tom všem si dnes budeme povídat. Buďte s námi.
3: Tam, kde se řídí do údolí pacifický vlak, je místo, který každý z trampů zná. Mnohý z nás tam u Sázavy mládí ztratili, dnes už to tam nikdo nepozná.

0: teď 8krát.
1: Bykovický Pacifik se blíží k tunelům, volím z ní jen píšťalitou, kde jsou časy dřeváků a parních mašinek, o tom zpívá už jen gramofon. Z kamenního přívozu už prchly tramvaje, nevyšly se v krajpě ke stolům, jenom starý Pacifik se řítí údolím, z Pikovic až k horním tunelům. Pikovický Pacifik na tunely už si zvyk se všema si povídá, když se medník zamračí, na kytaru přitlačí každej správnej kamarád. Sázava, sázava, sázava si zabrouká, před tunelem zahouká Pacifik teď 8krát.
2: Na Country rádiu posloucháte Tremské tamtamy, dnes pro vás vysíláme od řeky Sázavy s Václavem Cílkem, konkrétně se nacházíme u osady Žampach. Pane Cílku, po Sázavě je rozlehlé, ale když se rozhlédneme kolem po zdejší krajině, jaký má zde ráz a co je zde pro něj typické?
3: Po Sázavě bývalo jedno z nejkrásnějších koutů země české. Když se podíváme na fotografie z roku 1920 Sázavy a Vltavy, je to opuštěný kaňon. Opuštěné je proto, že ty vesnice byly nahoře na kopci, že jo, kde by se tady vlastně tísnily, takže byly to jako obě nádherné řeky. Pak začíná teda trampská kolonizace, po trampské kolonizaci přichází paďourská kolonizace a takhle se to opakuje ještě několikrát až do toho roku 1990. A teďka já udělám střih. Co se stalo s Prahou? Že jo, po roce 1990 v Praze žilo okolo milionu lidí. Dneska podle zapnutých mobilů víme, že v Praze přebývá, to znamená není tam hlášeno, ale přebývá tam 1 700 000 lidí a brzy to budou pravděpodobně 2 miliony. Počet automobilů je víc jak 700 000 a přes Prahu jezdí, já jsem zapomněl to číslo, ale jsou to 100 000 automobilů. K čemu dochází? Dochází k něčemu, co se stalo ve Francii, v Itálii, co se stalo v Budapešti. Jo, všichni Maďaři se nastěhují do Budapešti a kolem nezůstane skoro nikdo, to jsem přehnal, jo. Ale jedná se o to, že podle mýho názoru takový ten suburbanizační prstenec okolo Prahy do vzdálenosti 50 kilometrů je v podstatě ztracený. Je to hrozně nepříjemná věc. On se pak teda vylidňuje ten vzdálenější venkov, takže trampové budou mít i nadále kam jezdit, ale už to nebudou tak úplně tato místa. Budou to třeba Lužické hory nebo některé části jižních Čech. No, a to, co se tady stalo a to, proč tady jsme, je vlastně, že za mnou, že jo, má být velký dálniční most, který má propojit Prahu a Linz. A já ještě udělám znova odbočku. Když se podíváte na dálnici Praha Mladá Boleslav, podle počtu postavených domů a každým rokem jako film si to promítnete, tak zjistíte, že vlastně vzniknul průběžně zastavený pás mezi Mladou Boleslaví a Prahou a totéž se bude chystat míst okolo dálnice a já se obávám, že ani v osvícenějších krajinách, no nevím, tam možná jo, by k tomu nedošlo, ale jsem si skoro jistý, že k tomu dojde tady v Čechách.
2: My můžeme posluchačům říct, že vlastně teď tady slyšíme zpěv ptáků, slyšíme šumění řeky.
3: A tamhle je volavka a chytá ryby na jezu, ano.
2: A z dálnicí bohužel přijde do tohoto místa i hluk aut a samozřejmě výfuky spalovacích motorů. Možná, pane Cílku, ale to není to nejhorší, co s tím přijde.
3: Pro mě je nejhorší to rozbití té krajiny. Jo, že paralelně vedle sebe, protože silnice do Benešova, že tam bude furt, tady bude o kousek dál dálnice. Podobný rozhovor jsme vedli před 20 lety, kdy jsme říkali, dobře, jako dálnici do Lince není možné se vyhnout, ale taky postavte v trase stávající silnice a udělejte obchvaty vlastně těch měst. Nakonec k tomu jako nedošlo. z technického hlediska zase musím říct, ta dálnice není vedená špatně, jo? Ale je jiné hlediska lidí, hlediska techniky a hlediska vlastně téhleté krajiny. Víte, jak už jsem říkal, pokud se to okolí Prahy začne měnit a už se dlouho mění, jako v jednu sídelní kaši vlastně, jako krajinu, která není ani městem, ani venkovem, je prostě taková jako chaoticky jako zastavená, tak veškerá místa, která budou mít přírodní charakter, budou hodně cená. My jsme tohleto viděli v českém krasu, jo, kdy ten český kras třeba v okolí obce Srbsko, že jo, to dřív byla taková jako už poloviční divočina ku za Prahou, a dneska je to vlastně příměstský les, pomalu příměstský prostor k Praze.
2: Posluchače bych na tomto místě upozornil, že ještě zdaleka není o stavbě rozhodnuto. Proti záměru stavby se dlouhodobě staví spolek Alternativa Středočeské D3. Ta navrhuje vlastně mnohem levnější a ekologičtější variantu k celému projektu. Ta by spočívala na stavbě okruhu, rekonstrukce existujících silnic, jak o tom právě pan Cílek mluvil, a rozšíření autobusové a vlakové dopravy a stavbě parkovišť. K tomu se ještě dostaneme, teď si dáme nějakou muziku a pak budeme pokračovat.

0: Dnes pro vás s Václavem Cílkem vysíláme přímo z kaňonu Zlaté řeky. Pane Cílku, vy jste mi předtím trošku odběhl od otázky, ale já jsem se spíš chtěl ptát i na to. Když se podíváme kolem nás, tak tady přeci jenom pro mě, pro člověka, který už vyrůstal v 90. letech a později, je vlastně trocha divočiny. Šumí tu řeka, není tu moc aut a krajina si tady zachovává takový původní ráz. Čím to je? Je to tím, že na tomto toku nikde třeba není nějaká větší vodní nádrž, nebo čím si to vysvětlujete?
1: Tak Dolní Sázava od Letče směrem k soutoku je doopravdy jako krásné údolí, které není tak hluboké jako údolí, že jo, Vltavy, je mnohem méně regulované. Jo, ta Vltava celá už je jako spoutaná přehradama, ale taky hrázema. Tady, když zajdu jenom, já nevím, 100 nebo 200 metrů dolů, krásné kamenité koryto, dokonce když tady archeologové dělali průzkum a zvedáte ty žulové balvany, tak některé z nich v sobě mají rýhy, jak byly používány jako zlatorudné mlýny, že tady hned ústí štola Josef a centrální vchod vlastně do Jílovského revíru, kam je dneska možné se vlastně podívat. Já jsem chtěl říct to, zatímco v tom okolí té Prahy vlastně musíme počítat s tou sídelní kaší, tak je hrozně důležité v té sídelní kaši udržet ta místa, která mají přírodní charakter. Nejvíc ze všeho to platí pro řeky a vůbec pro vodní toky. Budeme je potřebovat stále víc, jo? Bude tady o něco chladnějc, budou jako příjemné, při těch vln čekáme velké vlny veder, že tak nám jako doopravdy jako pomůžou. Jo, a pak se jedná o ty horní lesnaté partie, tady jsou nějaké tři přírodní parky, střed Čech, Hornopožárské polesí a Velkopopovicko, je, zejména jak je Gribla, kousíček jako vlastně nad náma, tak to je doopravdy nádherný kus lesa. Jo, takže já bych si představil, ano, chystá nás záplava automobilů, chystá nás záplava garáží a baráků a tak dále, ale aspoň prostě udržet velké kusy přírody, jako nepostižené, jo, a neatakované tou zástavbou.
0: Teď možná přemýšlím, kritici by nám teď navrhli a řekli by, teď stejně podívejte se tady kolem vás, teď si tady z toho udělali město chat, tohle už není divočina. Mně to ale nepřijde, člověk tady jde, nevidí jediný odpadek, ty lidi se k sobě chovají ohleduplně, o tu přírodu kolem se starají, nechávají vlastně volnost. Tato kritika je podle mě neoprávněná.
1: Víte, to je jako zajímavé, že v těch bývalých tremských osadách, i když často ti původní trampové už jsou 2-3 generace mrtvé, se odehrávají, jako řekl bych, sousedské a přátelské vztahy. Lidi si navzájem vycházejí vstříc. Ono to, já myslím, vzniklo v okamžiku, kdy vznikly ty první tremské boudy. Bez elektřiny, že jo, často bez vody a bez plotů totiž. Jo, takže tam navzájem ty lidi k sobě chodili, učili se vlastně respektovat. Takže i tohleto město chat je svým způsobem sociální model a často úspěšný.
0: Já vlastně můžu říct, že když bychom šli na druhou stranu toku, tak tam tremské osady, nebo dnes

0: třeba, já nevím, u ohně, že jo, hrajou, nebo v hospodě, nebo u sportu, že jo, to bylo takový jako nejběžnější, to byl takovej ten neadrenalinový a nekompetitivní vlastně sport pro radost z pohybu. A v téhle době, která si hraje, že ten úspěch je tak jako hrozně jako důležitý a ta první liga, já nevím, co všechno, no tak tohle to jsou věci úplně k nezaplacení.
1: Na Country rádiu posloucháte Tremské tamtamy a za chvíli budeme zpět.

0: Z osady Žampach u řeky Sázavy pro vás dnes vysíláme na Country Rádiu Tremské Tamtamy s Václavem Cílkem. Vy už jste to zmínil, ale pro současného moderního člověka, když bychom uvažovali v horizontu nějaké jeho každodennosti, v jeho bytí, co pro něho, když se udržíme tady v Posázaví, tato krajina znamená? V čem je pro něj důležitá?
1: Víte, v krajině, kde trávíte dětství, mládí a kus života, tak si zvykáte na tu krajinu úplně jiným způsobem. Jo, já to často vydávám třeba u skalisek nebo u nějakých, já nevím, často to byly takové jako body paměti. A když jste jako mladý nebo prvních 10-15 let života, tak to jako míjíte a jak člověk stárne, tak čím dál tím víc ten strom, jo, nebo ten křížek, nebo něco takového, už zdravíte jako svýho, jako známýho. To znamená, vy tu krajinu si zabydlíte nejenom lidma, ale vlastně stromama, přírodníma útvarama, starou štolou, kusem té paměti, a to vám dodává nějaký pocit i jako jistoty, i jako bezpečí, jako někdy se to říká moderním slovem identita, jo, víte, kam patříte, víte, jaká jsou tady pravidla, je to nějaký vlastně kus domova, takže pak já se nedivím tomu, že myšlenka prostě toho mostu za mnou, jo, 110 metrů vysokýho, po kterém každý den přejede nevím kolik set tisíc automobilů, by mě jako doopravdy jako zneklidnila, možná bych si časem zvyknul, možná taky ne teda.
0: Můžeme jaký říct, že se nejedná čistě jenom o ten most, ale o ten dopad celé té obrovské stavby napříč krajinou. Možná ještě, když jsme se bavili o tom domovu, o kterém vy jste to tady vlastně naznačil, tohle myslím cítí spousta lidí, že jim někdo ten domov vlastně teď tak trochu ohrožuje. Že oni se sem vrátí, jdou třeba navštívit už prarodiče, nebo sem jezdí sami, jsou tu zvyklí odmala a najednou přijde něco, co jim to má vlastně vzít. Ten strach je vlastně asi přirozený pocit, který s tím přichází. No, ale co s tím vlastně pak ty lidi mají dělat, když možná přichází rezignace na to ten problém řešit?
1: No ne, tak v okamžiku, kdy máte most postavený, jedinou věc, kterou můžete udělat, si zvyknout. Jo? A s tím mostem nebo s tou dálnicí, já bych to přirovnal k tomu, že třeba starší lidé málo kdy dobře snáší přemysťování nábytku doma. Jo, jako jsou doopravdy zvyklí na svůj určitý svět, ale to jsou s tím jako prorostlí, jako docela jako úzce. A gor tady, kdy teda člověk furt slyší ten splav a má takový jako pěkný pocit z té vody, která tak jako pomalu teče, jako převaluje se, že jo, lítají tady ptáci, chodí tady rybáři, takže je to takovej jako oživený klid, jo, ne ten mrtvý klid, ale ten jako, je to klid, ve kterém se něco děje, taková jako šťavnatá prázdnota, je vlastně moc krásný tady sedět, protože než jsme začali natáčet, že to trvalo půl hodiny, tak to já jsem si to tady vyloženě užíval, jo, jenom to, že tady vlastně můžu být na tomhletom místě, no.
0: Možná vy to můžete popsat i z pohledu už, když to řeknu, dneska už člověka, co si mnohé pamatuje. Ano. V té současné zrychlené době, kde ve městech máme stále hluk, znečištění, je ta absence vlastně toho městského hluku, těch výfuků od aut, je to něco, co ten člověk zkrátka potřebuje zmizet do takovéhle krajiny, aby si odpočinul?
1: Hlejte, úplně psychologicky. Máme pozornost, která je cílená a pozornost, která je necílená. Ta cílená pozornost je ta pozornost člověka ve městě, kde furt musíte přemýšlet, do někoho vrazíte, jo, jestli vás nezajede auto, a to je pozornost, která vyčerpává. Jo, když ty lidi pak ještě navíc přijdou domů a věnujou pozornost, já nevím, nějakému zpravodajství, bletrujou nějakýma prostě, přepínají ze zprávy na zprávu, tak dochází pravděpodobně mnohem rychlejc k pocitu vyhoření. Ale pozornost, která je necílená, to znamená, já tady jsem, jo, teďka cítím ten vzduch, slyším tu vodu a je to takový jako, to je to, co oživuje vlastně. Jo? A posledních asi tak jako 10 letech se objevila celá řada studií, která se dřív jako neobjevovala, protože lidi věřili víc na chemii, na léky, jo, a najednou se začalo ukazovat, že pobyt v přírodě nebo pobyt v lese snižuje krevní tlak, jo, že to pomáhá, ale výrazně třeba o 20 nebo o 30% jako zamezovat depresivní stavy. Ve Finsku šli tak daleko, že mají poukazy na přírodu. To znamená, doktor vám může předepsat pobyt v národním parku vlastně. Jo? To by u nás asi nešlo, ale já, když vidím tamhle furt tu volavku šedou, která si nás taky prohlíží už nějakou dobu, tak jako doopravdy mám pocit, že to je léčivý, že to je dobrý, že se tady cítím jako fajn, jo? A že to je to, co potřebuju, možná, že ne, já nevím, 8 hodin denně, ale dejme tomu prostě 2 dny do týdne.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Poslucháte trampské tantamy na Country Rádiu.

0: Na Country Rádiu posloucháte Tremské tamtamy, dnes speciálně z kaňonu řeky Sázavy s hostem Václavem Cílkem. Pane Cílku, ještě bych se chtěl zastavit u jedné věci, které vy se i dlouhodobě věnujete, a to je voda v krajině. Právě Alternativa D3 dlouhodobě upozorňuje na to, že ta stavba plánovaná D3 naruší vlastně, dejme tomu, vodní řád v krajině a zřejmě, ale to jsou všechno hypotézy, nevím, to mi když tak řeknete vy, přinese i určitou destabilizaci těch vodních toků. Myslíte si, že toto může přijít?
1: Musíme rozlišovat, kde a jak. Jo, obecně, když tady má být tunel, já nevím, 1,8 km dlouhý, tak pochopitelně ten tunel je určité těleso, které velmi často drenuje vody, které jsou nad tím. Určitě to nebude platit pro celý průběh toho tunelu, protože poměrně nedávno, že jo, při průzkumu se vrt dostal do volné prostory. Jo, pravděpodobně středověké dobývky na zlato. To znamená, ta krajina už byla drénovaná předtím na úroveň erozní báze, což je tady vlastně údolí, že jo, údolí Sázavy. Hleďte se, s tou vodou je to docela jako složitý. A nicméně teda, jako k čemu jako dochází? Jo, já neznám důkladně ten projekt, on taky není jako vlastně schválený, ale dálnice má velkou plochu, na tu velkou plochu spadne velké množství vody. Jo, když je 20 mm srážka, to je normální déšť, tak je to 20 litrů na metr čtvereční, jo, a těch metrů čtverečních jsou 100 tisíce. Tak jsou to kubíky, desítky a stovky kubíků vody. Tato voda, tahle ta šedá voda, se dá málo kdy využít, protože je kontaminovaná tím provozem z té dálnice. Jo? Ale to, co je skutečně jako podstatný, aby ta voda, která jako spadla na tu dálnici, nebyla odvedená daleko, aby byla odvedená do míst, kde se může vsakovat. Jo? Aby tam prostě aspoň nějakým způsobem jako vydržela. U řek ten problém je maloučko jako jinačí, protože pokud se bude nadále oteplovat, odpar bude větší, tak třeba Francouzi počítají, že do roku 2050 bude v řekách ubude 15 až 40% vody. Jo? Půlka vody během 20 let může prostě jako ubít. Jo? To je doopravdy jako hrozný. Jo? Pak budeme možná rádi za některé ty jezy, které budou vytvářet větší plochy, ale zase větší odpar. A tahle ta situace vlastně není a nikdy nebude vlastně úplně jednoduchá. Takže co se týče vody, tak bez ohledu na vedení dálnice něco se zásadně mění. Jo? A to nejlepší, co se s ním doopravdy dá dělat, je zadržet maximum vody zhruba v těch místech, kam spadlo.
0: Já bych možná tady upozornil na to, že jak Václav Cílek, tak já chápeme potřebu dálnice, ale mluvíme o tom, že se ta celá záležitost dá vyřešit šetrněji, jak s ohledem na krajinu, tak vlastně k lidem v ní žijících. Ale o co tady jde? Já myslím, že se tady totiž střetávají dvě hodnoty. Je tu hodnota nějakého materiálu, peněz, na úkor, dejme tomu teda spíš s ohledem na nějaké lidské pohodlí a nějaký ústupek proti tomu, co odkážeme lidem v dalších generacích. A teď se ptám, jak přesvědčit někoho, kdo je zkrátka rozhodnutý, že ta dálnice má vést, ať je to jakkoliv špatně, ale dopraví se dřív autem do práce.
1: Tohle je naprosto jako zásadní záležitost. Protože máte mnoho lidí, kteří mají rádi přírodu a životní prostředí a říkají, konečně postavte tu dálnici, ať ty auta nejezdí prostě přes ta naše města, ať se nemusíme bát o děti, když jdou do školy nebo vlastně jako do školky. Hleďte se, teďka už s tím asi nic moc nenaděláme, ale obecně mám pocit, že diskuze o dálnicích se u nás vede špatným způsobem. Jo, já někdy mám pocit, že vysoká politika je od toho, aby ti vysocí politici rozdělovali velké státní zakázky jim spřáteleným firmám a že s tím stráví většinu času, energie. No prostě nemám z toho žádnou jako velkou radost. Ty dálnice, ta hlavní síť už bude brzo dostavená a o tom zbytku se v podstatě už ví, kudy povede. To znamená, my bohužel tuhletu diskuzi vedeme mnohem pozdě teda, o 30 let později, než jsme ji měli vést. Ale na druhou stranu, jo, já jsem vám jako říkal, já myslím, že to 20 let, kdy jsme se účastnili několika meetingů na téma, kudy má tahle ta českobudějovická nebo linecká dálnice výst. Ano, lidi tehdy byli jako vzrušení a protestovali, pak to celý usnulo a oni taky. A teprve v okamžiku, když už ze situací se toho dá dělat velmi málo, se zase ti místní lidé probouzejí, ale jenom ti dotčení. Jo, ty, kteří jsou už o 5 kilometrů dál, ne. Jo, tak to je vlastně otázka, řekl bych, celý úrovně společnosti.
0: Možná otázka lidí a starosti o dění kolem nich, protože to je asi to nejdůležitější, vnímat, co se kolem mě děje, a ne, aby mi nebyl vlastně lhostejný i ten osud těch dalších. Ale to by bylo na dlouhé povídání.
1: No a nikam daleko bychom se vlastně nedostali. Takže v okamžiku, kdy projekt je víceméně hotový, ano, říká se, že není konečný, ale v okamžiku, kdy, já nevím, za rok má být dostavena jeho česká část té dálnice, tak myslím si, že už těžko jde něco jako zastavit, ale to, co určitě jde, je právě vsakování vody, ochranné bariéry, jo, některé jako pohledové záležitosti, jo, tak tam bych věřil, že ještě nějaký malý prostor pro vyjednávání existuje.
0: Já bych k tomu nebyl tak skeptický, jako Václav Cílek, ale každopádně, pokud vám osud Posázaví, ale i celé jižní části Středočeského kraje není lhostejný, můžete podpořit spolek Alternativa D3 podepsáním petice, šířením ověřených zpráv či nějakým darem. Veškeré informace o jejich činnosti naleznete na webu alternativa d3.cz.

0: Dnes naposled se vám hlásíme z kaňonu Zlaté řeky s Václavem Cílkem a ještě než se rozloučíme, pane Cílku, já vás dlouhá léta sleduju rád, čtu vaše knihy. Když jsme se dneska bavili o takto závažném tématu, já vím, že nemáte rád takové ty prorocké řeči a mudrcování, ale s ohledem na to dnešní téma, co byste vlastně vzkázal posluchačů s ohledem na péči o přírodu a vlastně o péči o přírodní a kulturní dědictví kolem nich? Co je pro nás důležité s ohledem na další generace?
1: Víte, my tady máme tlak velkých firem a velkých peněz ze zhora. A proti tomuto tlaku je nutné postavit protitlak. Ten protitlak začíná komunální politikou, jo? A i ten komunální politik může být proradný a prodejný, jo? Ale pokud bude cítit, že lidi kolem něj touží potom, aby posázaví prostě zůstalo takhle krásné, aspoň do určité míry takhle krásné, jako je teďka, tak bude nucen i proti svým vlastním zájmům to jako podporovat. A já ještě zamávám té volavce. Ona nás furt jako sleduje, protože si neví s váma rady teda, pochopitelně. Jo, protože čeká normálně na jezu a normálně by se dívala do vody, kde nějaká ryba se přehoupne přes korunu jezu a takhle jí chudáka malýho zdržujeme teda dál. Tak ať je posázavý krásné, ať jsou tady volavky a ať se nám dobře žije.
0: Pane Cílku, moc děkuji a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Vám, milí posluchači, přeji příjemný zbytek dne a děkuji Karlu Kodešovi za dnešní technické zázemí. Mějte se moc hezky. Ahoj!

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl, takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nepije to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednou JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před Letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna, nové vodkyně v růžovém šatě, je, za ní dámy celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do sté. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kričkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě. No, já doufám, že jestli to slyší pan Foyt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečet. Tak na zdraví pana Foyta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak jde. No, já myslím, že tímto uzavřeme ty dnešní hovory, že vám poděkuju za vaši trpělivost, že vám popřeju dobrou noc a naschledanou. Naschledanou.

volají, nechoď ještě pryč, máš času dost. A neříkej, že muský šátkem mávají, to oni dělají ptákům pro radost.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.